Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: padi vrchni, platím. Vy máte ale kukadlo.
1: Ti dám kukadlo. Ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
2: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
0: malý piva, no ne.
2: Prostě naděje Beatle. Zítra od 7 večer na Beatle.
3: Radio Beat. Classic rock.

Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno o prvním květnovém pondělku roku 2026. Po prodlouženém víkendu se už taky zkracuje kolona na velkém pražském okruhu směrem z D1 na letiště. U sjezdu na Plzeň na 22. kilometru už silničáři likvidují noční omezení. Kolona v tuto chvíli je od sjezdu na Barrandov, ale už se rozmělňuje. Zatímco se zahušťuje příjezd do Brna od Vyškova po D1, kde před Rohlenkou je 10-minutové zdržení od 11. kilometru a stejně tak už teď takhle časně z rána máme 4 minuty před 6, ztratíte 10 minut před Lipůvkou ze Svitav na Brno. Tak dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být v Čechách oblačno s možností ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou se Švýcarskem. V Českých Budějovicích prohráli 0-1 po samostatných nájezdech. I s bilancí jedné výhry a dvou porážek skončili na Eurohockey Tour druzí za Švédskem. Při pražském maratonu záchranáři ošetřili 163 lidí, 30 jich odvezli do nemocnic. Dva jsou ve vážném stavu na Áru, jeden na Jipce. Včera jsme zažili dosud nejteplejší den letošního roku. V Plzni, Bolevci a Tuhani na Mělnicku teplota vystoupala na 29 stupňů. Letní hodnoty nad 25 zaznamenala víc než polovina měřících míst. Na horách začala letní sezona. Lanovky se rozjely jak v Krkonoších, tak Orlických horách a využili je tisíce návštěvníků. Mluvčí ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová nám řekne, jak to bude vypadat ode dneška.
2: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Port Tášky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
1: A nakonec WhatsApp chystá vlastní šifrovaný cloud pro zálohování chatů s cílem omezit závislost na Google disku a iCloudu. Základní úložiště má být zdarma, větší prostor kolem 50 GB vyjde na 25 korun měsíčně. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 4. května 2026.

Dobré pondělní ráno, býťáci, před námi je 4. květen roku 2026. Není to ani měsíc, co tihleti Deep Purple měli několik koncertů v Japonsku. A víte, že tam tuhletu písničku nezahráli? No tak jsme si ji dali teď na rádiu Beat. Pokud jste zvědaví, co bude dneska večer hrát Eric Clapton v pražské O2 aréně, tak sice pro vás lístky nemám, ale zájemci si mohou napsat o setlist, tedy seznam skladeb, které hrál předevčírem v Budapešti. No a kdybyste jako chtěli jít předem připraveni, tak mi napište přes býťáckou aplikaci anebo e-mail na studio@radiobeat.cz a já vám ten seznam pošlu. A víte co, já rovnou pustím jednu písničku, kterou hrává a kterou své koncerty momentálně startuje.

Přesně tahle ta skladba původně od Cream by měla dneska večer odstartovat koncert Erika Claptona v pražské O2 aréně hned poté, co dohraje před kapela Welshana Andyho Fairweather-Lowa. Potom Erik Clapton udělá elektrický set, pak bude vložka akustická a následovat zase kytara v zásuvce. Takže užijte si večer koncert Erika Claptona. Přiznám se, že bohužel se tentokrát nechystám, ale mám tu nabídku třeba do pražského, konkrétně Branického divadla Dobežka, kde dneska večer bude jiný velmistr kytary, a to Michal Pavlíček v komorním koncertu s vynikajícím klávesistou Michalem Nejtkem. Tak ať už jste si na 4. květen 2026 naplánovali cokoliv, ať se vám den vydaří. Ať se vám líbí.

Tak doufám, že vám se líbil prodloužený víkend i v programu Rádia Beat, kdy jsme se věnovali i Jiřímu Schillingrovi, protože tématem byla beatová síň slávy. Letos nás čeká 23. ročník a při tom prvním, co by osobnost in memoriam, byl uveden právě Jiří Schillinger. A ten slavnostní večírek se konal 16. května v roce 2004 a bylo to v klubu Vagon na Pražské národní třídě. Teď se sejdeme v Karlovarsku. Podrobnosti ohledně toho, jak seženete vstupenky do Lokte, najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz, kde je taky program Rádia Beat, ta třeba i na ten další prodloužený víkend, který si užijeme naživo, tedy budeme hrát koncertní nahrávky. No ale s tím, že kdybychom se zaměřili už na dnešek, tak počítejte s tím, že v krásných nálezech Jaroslav Císař oslaví 55. výročí skupiny Eagles. A to zejména prostřednictvím sólových nahrávek členů tohoto amerického bandu. Takže od 19 hodin krásné nálezy, od 20. večer u repráku s Jirkou Roglem a na závěr dne hodinka o lásce. Ano, 11 v 11 a Martin Vysušil od 23 hodin, 11 písniček s tím, že láska najde Samiho Hagara, hlasitou lásku budou provozovat Soundgarden, anebo nás čeká i Doropeš s tvrzením, že láska trhá řetězy. Ale s časem nehnem, už jsou 2 minuty po 7:15, dobré ráno.

6.20 jsme nabitu doposlouchali Red Hot Chili Peppers a na předměstí Miami na Floridě si včera zase vyslechli italskou hymnu. 19-letý Kimi Antonelli vyhrál již třetí závod Formule 1 po sobě. Letos jeli čtyři podniky a všechny ovládli jezdci v Mercedesech. V úvodní velké ceně Austrálie byl nejlepší Brit Russell. Včera tedy byl to úplně top italský zázračný teenager, který se tak stal prvním jezdcem v historii, který vyhrál své první tři závody z pole position. K tomu včerejšku ještě doplním, že druhé místo obsadil Brit Norris a Australan Piastri v předposledním kole předjel Leclerca a taky si užil potom spršku se šampaňským na stupních vítězů. Mimochodem Leclerc narazil do zdi, ale pokračoval dál a podařilo se mu dojet šestý za Russellem a Verstappenem, jenže jak nemohl s tím porouchaným strojem pořádně zatáčet, tak si několikrát v posledním kole zkrátil trať a za to pak od komisařů si vykoledoval 20 trestných vteřin, čím se nakonec posunul na 8. místo.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Tak pokud by ještě o tom někdo pochyboval, tak nás Pavel Novák s kapelou Vox ujistili, že opravdu začíná máj. Dneska je první květnové pondělí, je 4. a ještě dříve, než si dáme společně kávu, pojďme si říct, že na D1 z Brna na Prahu před velkým meziříčím boural kamion. Ta nehoda se stala na 150. kilometru, ten kamion je mimo dálnici, ale i tak se tam trošku zpomaluje. Opaku 150. kilometr D1 z Brna na Prahu. Jestliže jedete po 11. z Opavy na Ostravu, tak mezi sjezdy na Hrabini a Velkou Polom tak je zase vybourané osobní auto, které trefilo středová svodidla. Tak opatrně přeji vám dobrou jízdu a dobrou společnou kávu. Přidá se za chviličku po zprávách i Lemy.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
2: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
3: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
0: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje být. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
2: malý piva, no ne.
0: Prostě naděje být. Zítra od 7 večer na Beatu. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být v Čechách oblačno s možností ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Česká štafeta čtvrtkařek doběhla ve finále World Relays 7. V rozběhu si zajistila účast na mistrovství světa 2027 v Pekingu. Vyhrály Norky. Některým se nelíbí, že ministr Macinka označil své kritiky za méněcenné lidi. Spojení prý používali nacisté k ospravedlnění diskriminace, násilí a masového vraždění. Leo Express má problémy s ojetými soupravami Talgo. Dvě ze tří jsou kvůli závadám vyřazeny, většina spojů se ruší. Za první tři měsíce roku developeři v Praze prodali 1800 nových bytů.
5: To je zhruba stejně jako v předchozím čtvrtletí a jako je průměr v posledních dvou letech. V meziročním srovnání se ale jednalo o pokles o více než 29%. Důvodem je krom jiného také vysoká srovnávací základna s prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se prodalo nejvíce nových bytů za první tři měsíce v roce za posledních 15 let. Honza Navrátil, Praha.
4: A nakonec, třeboňským rybníkům chybí přes 20% vody a hladina dál klesá. Na květen jde o neobvyklý stav a největší sucho za několik desítek let. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

Je pondělí 4. května 2026. Květoslav má dneska svátek, taky je Mezinárodní den hasičů a protože je první pondělí v květnu, tak je Evropský den melanomu a taky...

Ať vás síla provází, je 4. května a dneska je taky světový den Star Wars. A jedním z obřích fanoušků téhleté sci-fi klasiky George Lucase je taky Mike Durant. Ten se shodou okolností narodil 4. května v roce 1972, takže basákovi kapely Green Day dneska 54. Gratulujem.

Mike Dirnt, basák kapely Green Day, má dneska 54. Pokud taky máte narozeniny, tak gratuluju, Green Day. No tak kdy pak se nám tráva zase zazelená, kdy začne pršet? Pojďme se podívat na vyhlídku meteorologovi na už první čistě květnový týden. Tak, začínáme s teplotami dneska místy velmi vysokými. Ve Slezsku, třeba v Javorníku nebo ve Zlatých horách teploměr ukazuje už teď plus 18 stupňů, zatímco v Šumperku, tak tam je maximálně plus 5 stupňů. Během dne se bude oteplovat, nejvyšší odpolední teploty budou dosahovat na 22 až 27 stupňů, dokonce zítra by ještě o 1 stupeň mělo být tepleji a pak se bude ochlazovat. A taky se oblaha bude zatahovat a už dneska večer místy někde budou přehánky. Tady místy na beatu nás čeká prodloužený víkend s live muzikou. No ale teď si dáme, no, co je proti mluvou živáků, tak studiová verze, tak studiovku, i když s účastí přátel, takže zní ta písnička trošku živě v podání Johna Lennona a Yoko Ono bandu

Kruci kluci odehrají nejbližší koncert před posledního května v sobotu 30. v Mladé Boleslavi v rámci Bolka Festu. V noci se dneska v NHL odehrály jenom dva zápasy, ale v obou byly mezi třemi hvězdami vyhlášeni i Češi. 28 úspěšných zákroků Jakuba Dobeše pomohlo k postupu Montrealu do semifinále východní konference, kde se Canadiens utkají s Buffalem. Dneska skončila poslední série toho prvního kola. Montreal vyhrál na ledě Tampy sedmý zápas 2-1 a pro Lightning to znamená, že po čtvrté v řadě neprošli úvodním kolem Stanley Cupu. Na západě vyhrálo Colorado první semifinálový zápas proti Minnesotě na té divoké přestřelce s výsledkem 9-6 se třemi asistencemi podílel v dresu vítězů Martin Nečas. A jak my to máme s časem, je 6:55.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a u dálnice z Brna na Prahu si před velkým meziříčím ustlal do škarpy kamion. Leží tam na boku na 150. kilometru a lehce se zpomaluje na kilometru 152. Ale to zdržení tam není dlouhé. S větším zdržením počítejte z Brna na Prahu od 29. kilometru. Proč? Slyšíme, že nic neslyšíme, zkusíme to ještě jednou. Slyšíme se už?
2: Ahoj, Katko, tady Prochy. Mám jednu dopravní a to bohužel bude asi na díl. Před Šmejkalkou směrem na Prahu v pravém pruhu stojí kamion na blikačkách a musí se tam objíždět a už se tvoří dlouhý kolony. Tak to je.
1: Takže opakuju, fronta od 29. kilometru od Motorestu na Háč. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Bítová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Bítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Bítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplisonic.cz.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlorshock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být v Čechách většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku naopak převážně polojasno a bez srážek, teploty 22 až 27 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalisté Slavie mohou už o víkendu oslavit mistrovský titul, a to přesto, že Sparta vyhrála na severu Čech. Více Petr Plintovič.
6: Sparta si doma poradila s Jabloncem 2-0, v sobotu do Edenu ale pojede s nožem na krku. Pokud totiž Slavia doma derby vyhraje, stane se mistrem šance ligy. Třetí místo v tabulce si upevnila Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem. Ve skupině o záchranu pak Teplice remizovaly se Slováckem 1-1, čímž pomohly Mladé Boleslavi a Zlínu. Oba týmy se totiž definitivně vyhnuli sestupu.
4: Basketbalisté Opavy vyhráli i druhý domácí zápas čtvrtfinále. Ústí nad Labem porazili 108-89 a od postupu do semifinále Maxa NBL je dělí jediná výhra. Rozhodnout mohou ve středu na severu Čech. Ministr zahraničí Macinka nehodlá měnit své vystupování, a to ani po výzvě premiéra Babiše. Vidí se jako autentický. Ministerský předseda dříve uvedl, že motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích. Ruský režisér Pavel Talenkin považuje ztrátu Oscara za náhodu. Lufthansa sošku našla a dopravila ji do Prahy. Nevěří tedy v konspirační teorie, že šlo například o akci ruských tajných služeb. A nakonec Google Chrome nedávno dostal užitečné novinky pro práci s webem i dokumenty. V jednom okně teď může mít dvě stránky vedle sebe a rovnou v prohlížeči zvýrazňovat či podepisovat PDF. Nově jde také jedním kliknutím uložit PDFka přímo na Google Disk. To byly zprávy a po nich si dáme Iron Maiden.

Příští čtvrtek bude mít v kině premiéru Burning Ambition, hodinu a tři čtvrtě trvající dokument o kapele Iron Maiden. Mapuje cestu od jejich skromných začátků v hospodách východního Londýna až po ty vyprodané světové stadiony. Máme se těšit na unikátní archivní záběry, rozhovory a taky nové animace Maskota Eddieho, tedy příští čtvrtek. Ale už dneska, tedy v pondělí 4. května, se pomějete, a to v Rokové detektivce, kde můžete vyhrát knížku o býtnické básnířce Vladimíře Čeperkové. Takže doporučuju pozvat kamarády k poslechu Beatu v 9 hodin, dát hlavy dohromady, Vejvoďák bude udávat nápovědy, a jestliže budete úspěšnější a nejúspěšnější a dopátráte se k tomu, koho Vejvoďák do Rokové detektivky ukryl, pokud to vypátráte jako první, tak tahle ta velmi objemná a velmi hezky i graficky zpracovaná knížka může být vaše. Naše Zuzka Michnová bude letos uvedena coby osobnost do Beatové síně slávy.

0: Zuzka Michnová patří do beatové síně slávy, kam bude uvedena během večírku Rádia Beat v pátek 22. května. Jo, už se to blíží. V Lokti nad Ohří se pak o dalším večeru, tedy 23. v sobotu, bude vzpomínat na textaře Pavla Vrbu a do beatovky uvedeme kapelu Vítkovo kvarteto a taky skladbu Zdroj Romana Dragouna. Roman nám tam zahraje s kapelou Futurum. Z Rainbow po sportovních informací od Šimiho už je nachystá na beatu Ronnie James Dio.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Ski alpinisté Jacques Motta a Equi vytvořili nový rychlostní rekord na Mont Blancu. Z Chamonix na vrchol a zpět na lyžích dojeli za pouhé 4 hodiny a 41 minut. Dosavadní čas tím zlepšili o 2 minuty. Judista Adam Kopecký získal bronz na Grand Slamu v Dušanbe, soutěžil ve váze do 90 kilo. Cyklista Tadej Pogačar vyhrál závod kolem Romandie. Náš Pavel Novák v konečném pořadí obsadil 53. místo se ztrátou 38 minut na vítěze. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Hráli jsme si z desky Division Bell a zítra nás na beatu čeká celá poslední deska Pink Floyd. Už od půlnoci je na našem webu na stránce radiobeat.cz nová anketa a rozhodujeme, které dvě alba z roku 2015 si pustíme v týdnu dalším. V další půlhodině se zastavím i u tohoto tématu. Teď se zaseknete v Ostravě z Havířova na Porubu před Vítkovicemi na Rudné a to o sjezdu z Frištátské, je to tam asi na 20 minut. Jedete-li na Ostravu z Opavy, tak po 11. je nehoda za obchvatem Hrabině a na 56. za Kravařemi. Z Opavy na Fulmek ztratíte už až půl hodiny u opravy 57. u obce Vrchy, kde je semafor a jezdí se tam kyvadlově. U letiště na Slánské dálnici už omezení na Prahu není, to zpomalení od 4. kilometru, to je klasická ranní špička. Za to se jezdí jenom jedním pruhem na úrovni letiště po Varské dálnici směrem na okruh. Na 5. kilometru je totiž nehoda a kolona je teď od 8. kilometru D6. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být v Čechách většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku naopak převážně polojasno a bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál pilot Antonelli v Mercedesu. Startoval z pole position a závod ovládl před dvojicí McLarenu Norrisa Piastri. Ministr práce Aleš Juchelka se nebrání postupnému zvýšení minimální mzdy na 50% té průměrné. Současná má do roku 2029 dosáhnout 47%. Kriminalisté šetří sobotní nehodu na traktoriádě v Libni u Prahy, při které zemřelo dítě jako usmrcení z nedbalosti. Po pivovarském komínu má Mladá Boleslav druhý ornitologický pozorovací bod.
9: Zatímco čápy u zimáku je možné pozorovat ze země očima, tak sokolí rodina bydlí na škodováckém komíně ve výšce 160 metrů. Jejich život sleduje v přímém přenosu kamera. Už tam jsou vejce. Pár vyvedl za více než 10 let 35 mláďat. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
8: A nakonec Japan Airlines zahájí v květnu na letišti Haneda test humanoidních robotů. Pomáhat mají při nakládce a vykládce zavazadel. Poslouchali jste krátké zprávy na beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Už 7 hodin a 40 minut na našem webu na stránce radiobeat.cz najdete úplně novou anketu o půlnoční alba. Těch 6 položek, to je 6 desek, které všechny vyšly v roce 2015. Minulý týden z těch desek, co jsme tady měli z roku 2014, tak nejvíce hlasů získala poslední deska kapely Pink Floyd. Aktuálně zase vede labutí píseň kapely Motorhead, Bad Magic 22. Zároveň úplně poslední studiové album téhleté britské party, které vyšlo pouhé 4 měsíce před úmrtím frontmana Lemmyho. Nebo tady v té nabídce je také domácí parta pražská kapela Voči a jejich 4. album Out of Jail, které naspíval Alex McBeat, současný zpěvák Vita Citu. Nebo svůj hlas můžete dát 14. kapely Toutou nebo britskému blues rockerovi, který před 2 lety zemřel. Je tady Find a Way to Care od Johna Mayala, případně hollywoodští vampíři. Ještě dříve, než Alice Cooper a Johnny Depp přijedou k nám, tak můžete hlasovat pro jejich první desku, která taktéž vyšla v roce 2015. A když už jsme u těch superskupin, tak v nabídce je i Hot Strike, což je druhé album amerických Winery Dogs, což je parta, kterou tvoří kluci z Mr. Big, zpěvák a kytarista Richie Kocen a basák Billy Sheehan společně s bubeníkem z Dream Theater Mikem Portnoyem. A tady máme ukázku z té desky Captain Love.

Ukázka z horké série z druhé desky skupiny super skupiny Winery Dogs, ta je taky v nabídce půlnočních alb v anketě, kterou najdete u nás na webu na stránce radiobeat.cz. A v Javorníku už je skoro 20 stupňů. Ano, ve Slezsku je momentálně nejtepleji v regionu Beatu. Koukám, že třeba Šumperk aktuálně plus 9. Odpolední teploty mezi 22 až 27 stupni, na horách kolem 18, tak to je poměrně dost. Na to, že je 4. května, s tím, že zítra v nížinách má být ještě o 1 stupeň teplej, ty teploty na horách půjdou trošku dolů, ale taky konečně k nám začnou dešťové mraky putovati. Zítra už oblačno, stejně tak i ve středu, kdyby odpolední teploty měly dosáhnout maximálně na 21 stupňů. Příliš se to směrem k prodlouženému víkendu měniti nebude a propo prodloužený víkend na Beatu si užijeme s koncertními nahrávky. Ano, čeká nás víkend živáků prodloužený už od pátku.

Kdo jako poslední postoupil do druhého kola hokejového Stanley Cupu, i to se dozvíme od Šimiho ve zprávách v 8, tedy už za 9 minut. Do té doby se mi můžete svěřit s problémy, které jsou v aktuálním provozu. Číslo dobítu je 210 32 33 34, nebo můžete využít býťáckou aplikaci či SMS bránu 720 001 222. Tak jak začnu tím, že momentálně je zastaven provoz na kolejích mezi nádražími Pardubice, hlavní nádraží, a Kostěnice. Bohužel tam vlak srazil někoho, takže jestli je to zrovna vaše trať, kudy jezdíte třeba do práce, tak si překontrolujte, jestli se tam budete moci dostat i včas. Případně informujte zaměstnavatele o těchto problémech. Zbýtu vám to potvrdíme.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin. Pojďme se podívat na příjezdy do Brna. Po D1 od Vyškova, kolona před Rohlenkou od 212. kilometru, zdržení 15 minut. Čtvrt hodinku taky ztratíte na dojezdu po bratislavské dálnici, kde se brzdí u exitu Modřice, to znamená na 3. kilometru. Na D7, to už jsme na příjezdu do Prahy po Slánské dálnici. Pozor, u sjezdu na Evropskou je omezení a kolona na Slánské začíná kousíček za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
3: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes bude v Čechách většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku naopak převážně polojasno a bez srážek. Teploty 22 až 27. Zítra se opět hlavně v Čechách objeví déšť s možností bouřky, odpoledne a večer zejména na západě Čech častější. Na Moravě a ve Slezsku dál většinou polojasno, teploty 23 až 28 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejový brankář Dobeš dovedl Montreal k postupu do druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím sedmém zápase proti Tampě dnes chytil 28 střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Útočník Nečas se třemi asistencemi podílel na výhře Colorado 9-6 nad Minnesotou. Šlo o úvodní zápas druhého kola playoff NHL. Fotbalisté Interu Milan získali tři kola před koncem 21. titul v italské lize, potvrdili ho výhrou 2-0 nad Parmou. Brankář Kinský pomohl Tottenhamu k výhře 2-1 na hřišti Aston Villa, londýnský klub se posunul ze sestupových příček. Lyon pak vyhrál nad Rennes 4-2 a je třetí, záložník Schulz nastoupil v závěru. Sníh v Krkonoších letos zmizel výrazně dřív než obvykle. Na některých horských stanicích šlo o nejkratší dobu se souvislou pokrývkou v historii měření kvůli teplé a suché zimě. Díky umělému zasněžování se nicméně ještě o uplynulém víkendu lyžovalo v potůčkách. Dnes ve 14.30 se v plzeňské smuteční síni rozloučíme s Františkem Gorčicou, bývalým testovacím jezdcem, šéfredaktorem časopisu Supermoto a členem motocyklového Memorial klubu Havlojc. Bylo mu 75 let, více herec a hudebník David Matásek.
7: Hovoří Plzeň, zarmoucená Plzeň hovoří. Před pár dny nás opustil náš milovaný kamarád František Gorčica. Motorkář a opravdický frajer. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím hlučnou vzpomínku.
5: A nakonec, asistent Gemini nově umí přímo v chatu vytvářet soubory ke stažení. Podporuje formáty jako PDF, Word nebo Excel. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 4. května 26. Přichází Rush.

Za měsíc a kousek 7. června začíná v Los Angeles turné kapely Rush, které bude mít i svoji evropskou část. Momentálně Evropu křižuje Eric Clapton, který dneska bude hrát večer v pražské O2 aréně. Minulý týden jsme několika býťákům rozdali lístky, někteří si je koupili a kdo by měl zájem o setlist, tedy předpokládaný seznam skladeb, které Eric Clapton hraje na svém turné. Mám tady ty písničky, které odehrál v sobotu v Budapešti, tak si když tak napište na studio@radiobeat.cz nebo přes býťáckou aplikaci a já vám ten seznam pošlu. Jinak koukám, že Eric má to vystoupení rozděleno na tři části. První si dá elektrickou část, pak přijde akustická a pak zase zapojí kytaru do elektriky. A pokud byste chtěli jít na jiný kytarový koncert, tak se nabízí třeba Michal Pavlíček v doprovodu vynikajícího klávesisty Michala Nejtka. Dneska večer v Praze v Bráníku v divadle Dobeška. Nabídnu teď Rolling Stone.

0: Petra a Lukáš Klímovi skončili na mistrovství světa smíšených dvojic curlingu na 11. místě. Seniori vedení skipem Davidem Šikem byli na 9. pozici a seniorky Jany Berankové na 14. Zítra v Edmontonu začíná světový šampionát v mixovaných párech juniorů a v Kanadě budeme sledovat i Sofii Krupičkovou a Ondřeje Bláhu, kteří si na úvod dají duel proti obhájcům titulu z Itálie. Teď už zbýtu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Světový pohár v cross country horských kol začal v Koreji vítězstvími Švýcarů. Čeští reprezentanti v bahně neuspěli. Nejlépe dojel Ondřej Cink na 42. místě se ztrátou přes 10 minut. Házenkáři Plzně vyrovnali finále extraligy s Karvinou. Doma vyhráli čtvrtý zápas 31-24, odvrátili druhý mečbol soupeře a srovnali sérii na 2-2. Rozhodující duel se hraje v sobotu v Karviné. Házenkáři Dukly Praha obhájili bronz a semifinále házenkářek odstartoval obrat Kinžvartu, který porazil Písek 41-25. Basketbalistky Havířova vyhrály první ligu a postoupili do baráže o nejvyšší tuzemskou soutěž proti Slovance. Ve finále porazili Žabiny Bčko 63-58. To byly menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: zůstaly stopy.
1: Zanedlouho už za 40 minut začne roková detektivka. V 9 hodin dorazí vejvoďák, přinese nápovědy a taky knížku o jedné z nejvýznamnějších představitelek české býtnické poezie. Můžete vyhrát životopisnou knížku o Vladimíře Čerepkové. Takže buďte úspěšní, držím palce a pouštím Led Zeppelin.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a na velkém pražském okruhu směrem od letiště na D1 je u Jinočan nehoda. Na sjezdu na 21. kilometru se srazila dvě auta. Stejně tak na výjezdu z Frištátu na Orlovou na Ostravské ulici na mostu přes Olši. Na dálnice z Mohelnice na Olomouc ještě před Lošticemi na 239. kilometru je osobák ve svodidlech. A na 5. kilometru u Středokluk se zpomaluje na dojezdu do Prahy po Slánské dálnici. Protože před sjezdem na Evropskou je nové omezení, jezdí se tam dneska, zítra bude taky jenom jedním pruhem, takže počítejte se zdržením, přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
4: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť teď máš na tom lístku jen malý pivo.
0: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Píto. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
3: malý piva, no ne.
0: Prostě Naděje Píto. Zítra od 7 večer na Píto. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být v Čechách oblačno s možností ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Česká štafeta čtvrtkařek doběhla ve finále World Relays 7. V rozběhu si zajistila účast na mistrovství světa 2027 v Pekingu. Vyhrály Norky. Některým se nelíbí, že ministr Macinka označil své kritiky za méněcenné lidi. Spojení prý používali nacisté k ospravedlnění diskriminace, násilí a masového vraždění. Leo Express má problémy s ojetými soupravami Talgo. Dvě ze tří jsou kvůli závadám vyřazeny, většina spojů se ruší. Za první tři měsíce roku developeři v Praze prodali 1800 nových bytů.
6: To je zhruba stejně jako v předchozím čtvrtletí a jako je průměr v posledních dvou letech. V meziročním srovnání se ale jednalo o pokles o více než 29%. Důvodem je krom jiného také vysoká srovnávací základna s prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se prodalo nejvíce nových bytů za první tři měsíce v roce za posledních 15 let. Honza Navrátil, Praha.
5: A nakonec, třeboňským rybníkům chybí přes 20% vody a hladina dál klesá. Na květen jde o neobvyklý stav a největší sucho za několik desítek let. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

Po 9. hodině můžete vyhrát knížku o Vladimíře Čerepkové. Ano, čeká nás i dnes roková detektivka s vejvodákem přesně za 20 minut startující. Večer v 19 dorazí Jaroslav Císař a dnešní krásné nálezy věnuje připomenutí 55 let od založení skupiny Eagles a zaměří se především na sólové nahrávky jejich členů. Podrobný setlist najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz, kde taky je obeznámeno zájemce o sestavení pořadu 11 v 11, tedy po 23. hodině 11 písniček na téma láska. To víte, nastoupil nám měsíc máj, lásky to čas, takže tomu přizpůsobil i první 11 v 11 Martin Vysušil v tomto měsíci.

Když tady Kiss hráli naposledy před 3 lety, tak nám i tuhle písničku dali a já, když nabízela předpokládaný setlist pro dnešní koncert Erika Claptona v pražské O2 aréně, tak jestli zahraje to stejné, co předevčírem v Budapešti, tak závěrečný by měl být tenhle ten klenot od Bo Diddleyho.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: A vlak srazil nějakého člověka a momentálně stále ještě nejezdí vlaky mezi Pardubicemi, Hlavním nádražím a Kostěnicemi. Za chviličku Vejvoďák, roková detektivka, úspěšné pondělí vám přeji.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton? Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách

0: Většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku, naopak převážně polojasno a bez srážek. Teploty 22 až 27. Zítra se opět hlavně v Čechách objeví déšť s možností bouřky, odpoledne a večer zejména na západě Čech častější. Na Moravě a ve Slezsku dál většinou polojasno, teploty 23 až 28 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou se Švýcarskem. V Českých Budějovicích prohráli 0-1 po nájezdech. I s bilancí jedné výhry a dvou porážek skončili na Eurohockey Tour druzí za Švédskem. Hokejista Pastrňák s největší pravděpodobností neposílí českou reprezentaci na mistrovství světa. Po sezóně chce volno kvůli zdraví a rodině a jeho účast by se změnila jen za mimořádných okolností. Kvůli zranění nedorazí ani útočník Faxa. V Českém Švýcarsku stále není požár lesa pod kontrolou. Oheň mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou se nicméně zatím dál nerozšiřuje. Do zásahu se dnes zapojují i dva vrtulníky ze Slovenska. Na horách začala letní sezona. Lanovky se rozjely jak v Krkonoších, tak Orlických horách a využili je tisíce návštěvníků. Mluvčí ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová nám teď řekne, jak to bude vypadat ode dneška.
2: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
0: A nakonec nový nosní sprej s protilátkou CR9114 ničí většinu kmenů chřipky. Testy prokázaly jeho bezpečnost a dobrou snášenlivost. Aplikuje se přímo do nosu, zastavuje virus ještě před nemocí, ale je třeba ho používat dvakrát denně. Očkování nenahrazuje. To byly další zprávy.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

Radost poslouchat takovouhle muziku, kde to přesně zařezává, pasuje to do sebe, je to prostě paráda. Tohle byly Black Sabbath, píseň, která se jmenuje Paranoid. Já jsem vejvodák, přeju vám hezký den, taky jsem paranoidní občas. Je tady knížka, kterou jsem popisoval už minulý týden, před tím prvním prodlouženým víkendem. Jmenuje se Vladimíra Čerepková, Býtnická femme fatale. Bývalá básnířka, kterou mnozí z vás znají, jak jsem říkal, z Poetické vinárny Viola s Václavem Hrabětem a Inkou Machulkovou, tak je Vladimíra Čerepková řazena k nejvýznamnějším představitelům české býtnické poezie. Několik let strávila v komunitě hippies, po roce 68 emigrovala do Paříže. Tuhle knížku napsala Alice Horáčková a kdo máte chuť, můžete tuhle knihu, která je tak jako zajímavě zabalená. Já kdybych se nebál, že to roztrhnu, já pitomec nešikovný, tak bych to roztrhnul, ale nebudu to rozdělávat. Ten, kdo tu knížku vyhraje, tak si ji sám vybalí z tohohle krásného papírového obalu, který pasuje taktéž, stejně jako ta muzika od těch Black Sabbath. Tak jsou tady Doors, za několik okamžiků startuje telefonačka.

0: Radio Beat.
1: Musíme tady společně, takhle nemusíme, ale měli bychom společně zjistit, jakou kapelu hledáme, po které kapele je pátráno. Dneska nápověda číslo jedna je připravená. Počkám ještě dvě vteřiny, nelžu, pustím ji rovnou. I pro ty nepřipravené, poslouchejte velmi pozorně text téhle skladby, jestli náhodou vás něco nenapadne.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Telefonní číslo 210 32 33 34. První nápověda teprve zazněla. Rádio, prosím.
4: No, čau, vyvojáku. Volám do té hádanky. Já slyším popravu blond holky, blond hlava padá. Není to blondý?
3: Jakože skupina blondý, že by to byla. Aha.
4: Jo.
3: Ne, blondý to nejsou, ale ten akt té popravy, jako si popsal správně, jo? Že ona byla blondětá, škoda jí bylo, že jo, protože byla mladá, ale páč neměla co jíst, tak nabízela svoje tělo a to se nesmí, teda.
4: I když
3: víme, jak to chodí, že jo, ale co?
4: No, samozřejmě, no.
3: Jo, ale blondý to dneska nejsou. Tak děkuju, zatím, čau, ahoj.
4: Jo, tak jo, ahoj.
3: Nebo ne, možná, že se to nesmí. Ono se to smí, ale nemělo by se to. Rádio Beat, kdo teď je na telefonu?
5: No, ale... ahoj, vyvoják Honza.
3: Nazdar.
5: Ale prosím tě, mohli by to být Motorhead?
3: Motorhead nebo Motorhead?
5: No, Motorhead, samozřejmě.
3: Proč?
5: Samozřejmě Motorhead, no, ta hlava padá, že jo, hlava, head.
3: Jo, takže obyčejně takhle prostě hlava padá.
5: Obyčejně.
3: No, jako hlava padá, to je správně, jo. Tam, proto jsem to tam dával, Flamengo, že jo, poprava, blond holky, ale mířím tím na jinou kapelu, tak jako personálně, maličko trošku.
5: Tak škoda.
3: Hlavně pro tebe, škoda, ano, střílej. Tobě je děkuju, zatím, čau, ahoj.
5: Čau.
3: Tak to byla dvojka, do trojky se dovolá kdo? Rádio Beat, prosím.
6: Ahoj,
3: tady Pepa. A zdar, Pepo, asi třetí, no nedá se svítit, no, hold, prostě to takhle někdy vyjde, jo.
6: Samozřejmě,
3: Queeny zkusíš, proč, Pepiku, kvůli k čemu?
6: Jak mi tak napadli.
3: Jo, nápad. Hele, hezký ráno, do Nekvasov, nejsou to Queeny dneska, měj se, Pepo,
6: ahoj.
3: Čau. No, tak Pepa zkusil, netrefil, samozřejmě, někdy to vyjde, někdy ne. Rádio Beat, prosím.
7: Dobrý den, tady Hynej.
3: Dobrý.
7: Já volám na tu hádanku, já si myslím, že to je blondý.
3: Jo, teď zrovna, nebo ne teď, ale před chvilkou jsme to řešili. Za prvý teda, že to je detektivka, že to není hádanka, ale to je v klidu. A blondý to nejsou, protože je to jiná skupina. To je, viď, hele, to je den. Toto začíná dneska.
7: No. Je nádherný.
3: Je krásný, přesně.
7: Ještě kdyby až zapršelo, tak by to bylo
3: ale
7: dobrý.
3: Nejpozději zítra nebo pozítří to všechno začne padat. No. Okolo baráku bude bahno. Je, já už se na to fakt těším. Tak zatím.
7: No, ale aspoň může odpočívat,
3: nemusíte
7: nic dělat.
3: Tak čau, ahoj.
7: Ahoj.
3: Je, to bylo hezký. Bych zavolal, hele, ono prší, já nejdu. Asi by to asi takhle nefungovalo. Rádio Beat, ještě někdo?
8: Ano, Zdeněk Mělník, ahoj.
3: Na Mělník, hezký ráno, koho dneska hledáme, proč?
8: King Crimson.
3: Ty to nejsou. Jo, ty jsme si docela užili, že jo, když jsme rozdávali lísky na kapelu Beat, která má repertoár skupiny King Crimson. Nevadí, poslouchej další indici z jednoho velmi slavného českého filmu. Měj se, čau.
8: Díky, čau.
9: Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
10: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
9: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuč.
3: Ano, jsou fuč, 210, 32, 33, 34. Jaká je to kapela, po které v připondělku v detektivce na Beatu pátráme?

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: 210, 32, 33, 34, už dvě nápovědy tedy zazněly. Uvidíme, kam se hneme. Rádio, prosím.
3: A jo, děkuji, Jarda.
2: Nazdar.
3: Je tak napadlí, ty trpaslíci, tak kabáti.
2: A jenom přes ty trpaslíky, jo?
3: Jenom přes ty trpaslíky,
2: a co ta první nápověda, ta blond holka, ta poprava, jaký...
3: Oni měli tu písničku, tu první ze začátku... No,
2: hele, je to tak, že ta blond hlava padá, ta blondýnka dnes jako určitě před tou popravou, než jí ten kat usek tu hlavu, tak musela položit hlavu kam?
3: Na špalek,
2: ano, a máme Špalka, Milana Špalka, ano, a protože ano. Země plná trpaslíků je album,
3: ano, to je to album.
2: Tak je to teda skupina Kabát, nedá se svítit, ano, v dobrém slova smyslu myšleno, ano, správně uhodnuto, jsou to Kabáti, ani jsem nemusel dávat Horkýže, Slíže, Malá Žužu, tu potom ještě, věděl by si, proč bych tam měl dávat Horkýže, Slíže, Malá Žužu, no, keď se můj kamarád loučil za Slobodu Hu, v okamžiku dostal nápad za 100 bodů hu, naposledy podlahnout ženskému tělu.
3: Hu.
2: Tak se potom se k tomu vrátíme, ale ty si to uhodl, ano, přes trpaslíky, jsou tu dneska Kabáti, až do 10. hodiny budeme hrát jejich muziku a ty máš tady knížku, která se jmenuje Vladimíra Čerepková, je to býtnická, básnířka, femme fatale býtnická, věřím tomu, že si krásně počteš.
3: Určitě.
2: A já teda jako bych se jako jí nechal tu knížku, protože mě přijde fakt dobrá, ale když máme hen ten měr, tak já ti tu pošlu. Prostě tu knížku se nenásil.
3: To vyměníme za flašku rumu.
2: Tak, gratulace, pojďme na první kabáty, děkuju, čau, ahoj.
3: Čau.

0: Tohle byli Burlaci na volze Kabát. Skupinu Kabát jsme dneska, ne teda nějak zbytečně dlouho, ale přeci jenom dvě indicie to trvalo. Tak Kabáty jsme hledali, našli jsme, a to je dobře, až do 10. hodiny budeme hrát průřez jejich tvorbou, ale předtím pochopitelně Petr Šimáček, krátké zprávy a dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 mezi 296. kilometrem směrem na Prahu je kolona vozidel, hlásí dopravní, Národní dopravní informační centrum. To jsem si měl, Hergot, lépe připravit, ale ty další zprávy už vím. D1, kilometr 302 od Přerova na Ostravu, kousek za sjezdem na Lipníky, Hranol, přímo na dálnici. Na Praze 2 na Jiráskově mostě je pravý pruh neprůjezdný ve směru do centra, tedy směrem k tančícímu domů, s tím počítejte. Na Bruntálsku v Krnově v Albrechtické ulici také stojí jeden pruh kvůli bouračce dvou osobních vozů a v Ostravě v Orlovské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobních automobilů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být v Čechách většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku naopak převážně polojasno a bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál pilot Antonelli v Mercedesu. Startoval z pole position a závod ovládl před dvojicí McLarenu Norrisa Piastri. Ministr práce Aleš Juchelka se nebrání postupnému zvýšení minimální mzdy na 50% té průměrné. Současná má do roku 2029 dosáhnout 47%. Kriminalisté šetří sobotní nehodu na traktoriádě v Libni u Prahy, při které zemřelo dítě jako usmrcení z nedbalosti. Po pivovarském komínu má mladá Boleslav druhý ornitologický pozorovací bod.
4: Zatímco čápy u zimáku je možné pozorovat ze země očima, tak sokolí rodina bydlí na škodováckém komíně ve výšce 160 metrů. Jejich život sleduje v přímém přenosu kamera. Už tam jsou vejce. Pár vyvedl za více než 10 let 35 mláďat. Luboš Dvořák, mladá Boleslav.
3: A nakonec Japan Airlines zahájí v květnu na letišti Haneda test humanoidních robotů. Pomáhat mají při nakládce a vykládce zavazadel. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Radio.

Kaman od kabátů, 7, možná 8 minut po 9:30 dopoledne. Kabáty jsme dneska v pondělní detektivce nabíto hledali. V první indicii to byla poprava blond holky od Flamenga, král však povel dává a blond hlava padá, tedy princip nebo popisování popravy, kdy byla blondětá holka sťata, předtím musela položit hlavu na špalek. Milan Špalek, člen samozřejmě kapely Kabát, a pak mi ještě Býťák jeden poslal vlastně teď nápad, že to mohl být odkaz i na album Děvky ty to znají z roku 1993, protože ona, blondětá žena, prodávala svoje tělo, protože neměla co jíst. Album má podobný název. A G. Duchové, Předražení trpaslíci, film z roku 1977, Země plná trpaslíků. Lubomír Lipský chtěl za jednoho trpaslíka 300 korun, jenom jsem to v rychlosti spočítal a kouknul na internet. V roce 77, kdy byl ten film natočen, tak byl průměrný plat u nás 2,5 tisíce korun necelých. 300 za trpaslíka, to je 1/8 z toho platu. To je jako kdyby dneska stál ten trpaslík přes 6 tisíc něco, jo? A docela teda fakticky předražený. Poslední indicie od Horký, že slíže nepadla. Schválně se na

ano, za každým veršem je písmenko H a U, tedy slabika Hu, stejně jako album Mega Hu z roku 1999. Dneska až do 10. hodiny budeme hrát skupinu Kabát. Krausberry tu dobu, o které bude vyprávět píseň, kterou si teď pustíme, tak Krausberry tu dobu popisují jako, že na dně piva nebyl splín. Kabáti tu dobu popisují jako, když Rumcajs miloval Manku. Ještě tenkrát teda.

0: Dneska hledali v pondělní detektivce na Beatu, zítra úterý, čeká nás tedy úterní detektivka, startujeme lehce po 9. hodině. Za chviličku zprávy s Petrem Šimáčkem, po zprávách Lemert, Skinner nebo Yardbirds anebo Alice Cooper.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 14. kilometru od Brna na Prahu je to vlastně ještě před sjezdem na Pražský okruh u Modletic. Jsou tam kusy pneumatiky přímo na dálnici. Na Šumpersku v Mohelnici v Olomoucké ulici se vyšetřuje havárka dvou osobních vozů. Na Děčínsku ve Varnsdorfu v Karlově ulici srazilo osobní auto chodce a na místě už zasahuje rychlá. A pozor si dávejte také v Praze. V Letňanské ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku naopak převážně polojasno a beze srážek. Teploty 22 až 27. Zítra se opět hlavně v Čechách objeví déšť s možností bouřky, odpoledne a večer zejména na západě Čech častější. Na Moravě a ve Slezsku dál většinou polojasno, teploty 23 až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Slavie mohou už o víkendu oslavit mistrovský titul, a to přesto, že Sparta vyhrála na severu Čech. Více Petr Plintovič.
3: Sparta si doma poradila s Jabloncem 2-0, v sobotu do Edenu ale pojede s nožem na krku. Pokud totiž Slavia doma derby vyhraje, stane se mistrem šance ligy. Třetí místo v tabulce si upevnila Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem. Ve skupině o záchranu pak Teplice remizovaly se Slováckem 1-1, čímž pomohly Mladé Boleslavi a Zlínu. Oba týmy se totiž definitivně vyhnuli sestupu.
2: Basketbalisté Opavy vyhráli i druhý domácí zápas čtvrtfinále. Ústí nad Labem porazili 108-89 a od postupu do semifinále Maxa NBL je dělí jediná výhra. Rozhodnout mohou ve středu na severu Čech. Očekává se změna počasí. Po horkém a suchém víkendu se od zítřka začne ochlazovat a dorazí přehánky i místní bouřky. Nejvíce srážek má spadnout ve čtvrtek. Na Praze 5 začala úplná uzavírka části Plzeňské ulice. Nově neprojedete mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova. Doprava ve směru z centra je odkloněna do ulice Vrchlického. Uzavírka kvůli rekonstrukci sítí potrvá do konce letních prázdnin. A nakonec WhatsApp chystá vlastní šifrovaný cloud pro zálohování chatu s cílem omezit závislost na Google disku a iCloudu. Základní úložiště má být zdarma, větší prostor kolem 50 GB vyjde na 25 korun měsíčně. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne.

Tohle byly slibovaní Leonard Skinner, Sweet Home Alabama na beatu. Je 10:15, drobné vteřiny k tomu. Kniha od George R. R. Martina, která se jmenuje Rytíř sedmi království, je honosná cena pro toho, kdo zítra v detektivce, při té úterní detektivce, bude natolik dobrý, že se jako první dotelefonuje a bude vědět, koho hledáme. Jestli kapelu, jako dneska to byli Kabáti, nebo třeba interpreta, anebo nedej bože interpretku. Zítra detektivka startuje kousek po 9:00 a tahle knížka, která vlastně mapuje události dlouho předtím, než to znáte ze Hry o trůny. Tahle knížka sleduje putování rytíře Duncana Vysokého, který je však prostý, nebo takhle, je prostý, avšak čestný, takhle je to správně řečeno. No a kvalita, už to jméno George R. R. Martin, je zaručena. Znáte určitě i ze seriálu na HBO. Tahle knížka, mimochodem knížka, kterou když vezmete do ruky, tak víte, že držíte v ruce knížku. Skutečně má tu gramáž takovou, že když si dáte do kabelky nebo do baťohu nebo do jakýkoliv tašky, tak skutečně budete vědět, že tu knížku nesete. Je dostatečně těžká na to, abyste si ji vážili. Zítra v 9:00 ráno startu detektivka, jeden z vás tuhle knížku vyhraje. Držím palce.

0: Tuhle skladbu skupiny Juráhy tady máme v archivu v několika verzích. Tohle byla ta živá Circle of Hands. Za 30 vteřin bude 10:30 dopoledne. Uslyšíte Kings, taky Rough Boy od ZZ Top anebo Trooper od Iron Maiden. Připravené jsou menšinové sporty, sledujeme finále playoff extraligy našich házenkářů a na Mont Blancu padl nový ski alpinistický rekord. Podrobnosti má Šimi v menšinových sportech za 16 vteřin.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Ski alpinisté Jacques Mott a Equi vytvořili nový rychlostní rekord na Mont Blancu. Z Chamonix na vrchol a zpět na lyžích dojeli za pouhé 4 hodiny a 41 minut. Dosavadní čas tím zlepšili o 2 minuty. Judista Adam Kopecký získal bronz na Grand Slamu v Dušanbe, soutěžil ve váze do 90 kilo. Cyklista Tadej Pogačar vyhrál závod kolem Romandie. Náš Pavel Novák v konečném pořadí obsadil 53. místo se ztrátou 38 minut na vítěze. Světový pohár v cross country horských kol začal v Koreji vítězstvími Švýcarů. Čeští reprezentanti v bahně neuspěli. Nejlépe dojel Ondřej Cink na 42. místě se ztrátou přes 10 minut. Házenkáři Plzně vyrovnali finále extraligy s Karvinou. Doma vyhráli 4. zápas 31-24, odvrátili 2. matchball soupeře a srovnali sérii na 2-2. Rozhodující duel se hraje v sobotu v Karviné. Házenkáři Dukly Praha obhájili bronz a semifinále házenkářek odstartoval obrat Kinžvartu, který porazil Písek 41-25. Basketbalistky Havířova vyhrály první ligu a postoupili do baráže o nejvyšší tuzemskou soutěž proti Slovance. Ve finále porazili Žabiny Bčko 63-58. To byly menšinové sporty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle byly Kings na beatu asi 2,5 minuty před 10:45 dopoledne, ne teda asi, ale skoro úplně přesně ten čas. Co se týče půlnočních desek, máte tento týden vlastně až do neděle, počkejte, já si šádu pro kalendář, do neděle 10. května můžete na našich webových stránkách, konkrétně na té titulní, rozhodovat o tom, jaká muzika se na beatu bude hrát v půlnočních deskách. Jeden týden je vždy určený pro to, abyste si vybrali tu muziku, kterou chcete, a následující týden, potom vždy v úterý a ve čtvrtek před půlnocí, hrajeme ta alba, ty desky, které získají od vás nejvíc hlasů. V tomto týdnu a počínaje dneškem až do neděle 10. května můžete dávat hlasy na titulní stránce našeho webu pro Motorhead, Hollywood Vampires, Johna Mayala, Toto, Watchy a The Winery Dogs. Zatím tedy na prvním místě po několika hodinách vašeho hlasování je album Bad Magic od Motorhead, 141 hlas, a eponymní, takhle je to správně, prostě deska, která se jmenuje stejně jako kapela, Hollywood Vampires, mají 54. Třeba ku příkladu John Mayall má 45, což není, bratru, jako úplně málo, ale zase na druhou stranu je úplně hodně. Možná, že bluesoví býťáci, že se probudí až někde kolem středy čtvrtka, kdy je poslední pracovní den v tomto týdnu, a vlastně naskákají hlasy právě pro třeba Johna Mayalla. Čímž nechci nijak napovídat, kdo je můj favorit, to rozhodně ne, ale můžete se do toho vrhnout kdykoliv. Teď, nebo za 2 hodiny, nebo za 3 dny. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Hned vpravo nahoře jsou půlnoční alba, kliknete a můžete vybírat. Deep Purple za chvilečku, Blue Effect s Rosenkou.

0: Tohle byl Deep Purple a Heart Lovin' Woman. Hned po zprávách po 11. hodině nepovolíme, budeme hrát AC/DC Big Gun. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na 11. kilometru ve směru na Prahu je to někde na úrovni Nehvist, je bouračka nákladního a osobního auta. V Praze na Kajetánce v Patočkově ulici se řeší havárka nákladního a osobního vozu. V Liberci, nebo na Liberecku lépe

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes se bude v Čechách většinou oblačno až zataženo a výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku, naopak převážně polojasno a bez srážek. Teploty 22 až 27. Zítra se opět hlavně v Čechách objeví déšť s možností bouřky, odpoledne a večer zejména na západě Čech častější. Na Moravě a ve Slezsku dál většinou polojasno, teploty 23 až 28 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejový brankář Dobeš dovedl Montreal k postupu do

0: druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím sedmém zápase proti Tampě chytil 28 střel a byl dnes vyhlášen první hvězdou utkání. Útočník Nečas se třemi asistencemi podílel na výhře Colorado 9-6 nad Minnesotou. Šlo o úvodní zápas druhého kola playoff NHL. Státní zástupce navrhl europoslankyni Janě Naďové z ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku se zkušební dobou 5 let a pokutu 500 000 korun. Soud dnes zamítl návrhy na doplnění dokazování. Premiér Babiš dnes jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o navyšování obranných výdajů. Vláda se podle něj chce soustředit na plnění závazku dávat na obranu aspoň 2% HDP. Dnes ve 14.30 se v plzeňské smuteční síni rozloučíme s Františkem Gorčicou, bývalým testovacím jezdcem, šéfredaktorem časopisu Supermoto a členem motocyklového memorial klubu Havlojc. Bylo mu 75 let. Více herec a hudebník David Matásek.
1: Hovoří Plzeň, zarmoucená Plzeň hovoří. Před pár dny nás opustil náš milovaný kamarád František Gorčica. Motorkář a opravdický frajer. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím hlučnou vzpomínku.
0: Poslouchali jste zprávy Rádia Beat, jsou tu AC/DC. Rádio Beat. Classic Rock.

Rock and roll, down, kapela Status Quo na beatu, minutu po čtvrt na 12 dopoledne. Dneska Martin Vysušil bude řádit, protože je pondělí, každé pondělí v 11 večer, tedy ve 23 hodin, má Martin svůj pořad 11 v 11, kdy pouští 11 písní, vždy propojené nějakým společným jmenovatelem, a dneska nabízí se to, tím společným jmenovatelem bude láska na všechny způsoby, ale pozor, jak píše sám Martin Vysušil, budeme tu lásku udělat postaru, jak bylo zvykem již od času Karla Hynka Máchy. Myslím si, že do lásky, když se vnese trocha konzervatismu, že to rozhodně vůbec nemusí být na škodu a že nové metody nemusíme přijímat, a tak říkajíc postaru na fajfku a nebo na studnu se klidně dá láska dělat až úplně do absolutního vysílení. 11 písní Martina Vysušila poslouchejte dneska po 11. hodině večer na beatu. Nejsou to písně, které by Martin Vysušil sám složil, to ne, ale sám vybral, a to je mnohdy i trošku víc. Dnes tedy ve 23 hodin na beatu 11 v 11.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak kolik odstínů může mít černá? Já bych řekl, že dva. Tma jako v pytli a tma jako... Přesně dám. Sex Pistols, Beatles a Led Zeppelin, to je to nejbližší, co nás na beatu čeká.
1: Není nic dokonalejšího než A Perfect Circle. Maynard James Keenan osobně všem vysvětlí, proč je jeho kapela označována za jednu z nejvýraznějších své generace. A Perfect Circle. Dokonalý atmosférický zážitek. Historicky poprvé v České republice. 2. července Praha Forum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. A Perfect Circle přiváží Live Nation. Podporuje Radio Beat.
2: Radio Beat.

Rádio Beat. Klasik rock.

To byly Led Zeppelin na beatu za 4 minuty, 11:45 dopoledne. Dneska tady v detektivce dopoledne nebo ráno, chcete-li, tak se rozvinula taková teorie, nebo spíš takový pokus s jedním z býťáků, z posluchačů, jsme to řešili, že když by pršelo, nebo za deště, že by se nechodilo do práce. Prostě kdybyste ráno vstali a pršelo, takže byste akorát zavolali do práce, nejdu. A pak by se to ještě vyvinulo do té podoby, že vlastně by se nemuselo ani nikam volat, že automaticky, když by pršelo, tak by se prostě nechodilo do práce. Na to konto mi psal Horis zprávu, že je trošku citlivější, že už, když to ráno poslouchal, tak toho využil a nešel do práce už dneska, ač je předpověď, že bude pršet až ve středu. Ale prý jistota je jistota. Takhle se to má samozřejmě chápat, takhle jsme to mysleli a takhle, když budete reagovat na to, co se slyšíte z rádia, tak se jako celkem rychleji posunete tam, kde potřebujete být. Věřím tomu, že to nevíde. I jsme to dneska s oním posluchačem řešili, že prostě tahle naše teorie, že když prší, nejde se do práce, takže nám to neklapne. Nicméně, kdyby náhodou ano, tak bych to potom ještě rozšířil, protože vždycky, když se řekne A, musí se říci i B. A navrhoval bych tedy, že by se nechodilo do práce ani po dešti, jo, že by, když prší by se nešlo a po dešti by se taky nechodilo, protože po dešti logicky bychom chodili na houby, protože, jak je známo, houby rostou po dešti jako houby po dešti, že jo.

0: jasný den ve 11:45 a minuta k tomu. Já jsem věděl, že tahle debata o tom, jestli chodí do práce anebo nechodí, tak že vás chytne.
1: Ahoj, nejvodňáku, Jirka. Já si myslím, že by se neměl chodit do práce, ani když je hezky.
0: No, anebo vůbec teda, to by taky šlo.
1: No právě,
0: jo.
1: To je přesně ono, ty vole.
0: No, ale mě to říká, no. Jo, že by se nechodilo teda, když je hezky, před deštěm, za deště a po dešti.
1: Takže vlastně vůbec.
0: Přesně tak. A vůbec by se neřešilo nějaký 2% HDP nebo 5% HDP, kam posílat. Nic. Tady se HDP tak nějak nevytváří, ano.
1: To by se nemuseli řešit ani 2% v životě, vole.
0: Ano. No, takhle. Je to...
1: Tak by nikam nemusel jezdit.
0: Je to k úvaze, jo, můžeme o tom debatovat. To si myslím, jako, že tohle by se mohlo jako nastolit.
1: Výborný topik pro dnešní den, děkuju.
0: Taky děkuju, měj se, čau.

0: To je Brian Adams, píseň, která se jmenuje Somebody, 9 minut před 12. hodinou posledních dopoledních 9 minut. Z jiného břehu, dá se říct, z opačného břehu toho tématu, co se týče práce jako takové, tak se dotelefonoval Milan před chvilkou.
1: Milan, ahoj, vojáku. Co se týče té práce?
0: Ano.
1: Hele, opačně, do práce se má chodit.
0: Aha.
1: Jestli prší, nebo je krásně, nebo je bláto. Já třeba to mám tak, že nechodím do práce pro peníze, ale protože mě práce baví a na pracovišti mám dobrý kolektiv.
0: Ty jsi jaký revolucionář, nemozo?
1: Ne, sedím v kanclu sám, proto mám dobrý kolektiv.
0: A já tady jsem taky sám, jo? To je naprosto úplně super. Já když si rozsvítím červenou, tak ani sem nikdo nesmí do studia, takže permanentně rozsvícená červená mi zaručuje to, že sem nikdo neleze. Ale zase na druhou stranu, to není jako úplně příjemný, nebo jo?
1: Ale nic moc jako, ale když nechci, aby mě tam někdo lezl, tak zamču dveře, já červenou nemám, tak daleko jsme ještě nedošli.
0: Ale klíče v zámku, to je v podstatě ta samá červená, ano, funguje
1: no,
0: to stejně.
1: Asi tak, ale já nastříkám na červenou a bude to dobrý.
0: Dobrá,
1: no.
0: Takže máme tady dva názory, jeden z názor zní nechodit do práce vůbec a druhý názor chodit do práce furt. No, těžko se bude rozhodovat.
1: Protože nás práce baví,
0: ano.
1: Protože nás práce baví a na pracovišti máme dobrý kolektiv.
0: Těžká volba, co si vybrat, těžká volba, dobře, děkuju, čau.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pozor, v Praze v Žitné ulici srazila se tam dvě osobní auta. Na Praze 12 ulici Československého exilu se srazily dvě, nebo srazila dvě osobní auta. Je to ukřižovatky s ulicí generála Šišky. Na Přerovsku v Hranicích na třídě 1. máje se řeší havárka dvou osobáků. Jedete-li z Plzně směrem na Toužim po 20 u obce Krsy se jezdí kivadlově pouze jedním pruhem. Je tam silný provoz, je to kvůli havárce dvou osobních aut. Počítejte s komplikacemi, ať už od Karlových Varů do Plzně, anebo z Plzně na Vary. Pozor, v Opavě, v Pekařské ulici, je tam jeden pruh neprůjezdní kvůli havárce dvou osobních vozů. A ve Vysokém mítě na Ústecko-Orlicku v ulici kapitána Poplera se srazil nákladák a osobák.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Večer na západě Čech až zataženo. Později odpoledne a večer přijdou v Čechách ojedinělé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se zatáhne a ještě mírně oteplí. Postupně se očekávají četnější přehánky nebo i bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou se Švýcarskem. V Českých Budějovicích prohráli 0-1 po samostatných nájezdech. I s bilancí jedné výhry a dvou porážek skončili na EHT druzí za Švédskem. Basketbalisté Opavy vyhráli i druhý domácí zápas čtvrtfinále. Ústí nad Labem porazili 108-89 a od postupu do semifinále Maxa NBL je dělí jediná výhra. Rozhodnout mohou ve středu na severu Čech. Ministr Macinka vzbudil nervost tím, že označil své kritiky za méně cenné lidi. Toto spojení totiž používali nacisté k ospravedlnění diskriminace, násilí a masového vraždění. Ten své vystupování ale měnit nehodlá, a to ani po výzvě premiéra Babiše. Vidí se prý jako autentický. Ministerský předseda dřív uvedl, že motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích. Ministr práce Juchelka se nebrání postupnému zvýšení minimální mzdy na 50% té průměrné. Současná má do roku 2029 dosáhnout 47%. Na Praze 5 začala úplná uzavírka části Plzeňské ulice. Nově neprojedete mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova. Doprava ve směru centra je odkloněna do ulice Vrchlického. Uzavírka kvůli rekonstrukci sítí potrvá do 30. srpna. V Českém Švýcarsku pořád není požár lesa pod kontrolou. Oheň mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou se ale zatím dál nerozšiřuje. Do zásahu se dnes zapojí i dva vrtulníky ze Slovenska. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Tohle byly Genesis, Many to Many, minutu po čtvrté na jednu odpoledne. Knížka, která je zítra určena pro vítěze v detektivce, je par excellence. Napsal ji George R. R. Martin, jmenuje se Rytíř sedmi království. V téhle knize tak se dostanete někam do času dlouho, dlouho před událostmi, které znáte ze Hry o trůny. Ta knížka sleduje putování prostého, ale čestného rytíře Duncana Vysokého. Mě tam zaujaly ilustrace. Knížka má asi 350 stran a více jak 150 ilustrací. Ty ilustrace dělal ilustrátor a onen ilustrátor, počkejte, tady jsem to měl, on se jmenuje, tady, ano, ano, je to Gary Gianni. Krom téhleté knížky tak se podílel i třeba na Batmanovi, na Indianu Jonesovi, The Shadow, Hellboy nebo Monstermanovi. Je to skutečně kreslíř par excellence. Navíc ilustroval knížky třeba Žila Verneho, Roberta Howarda nebo Raye Bradburyho, mimochodem Marťanská kronika. Neuvěřitelná věc, když jsem tu knížku, já ji nečet, já ji slyšel, protože jsem to poslouchal jako audioknížku. Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem zůstal s otevřenými ústy, bylo to tenkrát ve vlaku z Prahy do Plzně, jak to vlastně skončilo ta knížka, fakt se mi to velmi, velmi líbilo. Kniha Rytíř sedmi království od George R. R. Martina je pro toho, kdo zítra v detektivce uspěje. Startujeme lehce po 9. hodině, držím vám palce, uvidíme, jak to dopadne zítra.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: jsou Bad Company a píseň, která se jmenuje Bad Company. Minuta zbývá do půl jedné odpoledne. Máme připraveny Twisted Sister, také Ameriku, anebo Accept, ale ve studiu je Petr Šimáček, pojďme tady na Beatoskop.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Microsoft nám dá větší kontrolu nad otravnými aktualizacemi Windows. Nově je půjde opakovaně odkládat na konkrétní datum a počítač vypnout či restartovat bez jejich instalace.
1: Beatoskop.
2: OpenAI chystá vlastní chytrý telefon zaměřený na umělou inteligenci. Zařízení má fungovat bez klasických aplikací a stavět na AI agentovi plnícím naše úkoly napříč systémem. Výroba by ale mohla začít až na konci desetiletí. Firma každopádně hodlá využít náskoku před Applem v oblasti AI.
1: Beatoskop.
2: Praha se dočká dalšího leteckého spojení.
3: Tentokrát společnost EasyJet spustí přímou linku do Marrakeše v Maroku. Nová dálková linka poletí poprvé 25. října a letat se bude dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli. Nové spojení doplní síť 22 evropských měst, kam se z Prahy létá na kratší městské pobyty s cílem poznat kulturu a také krajinu za městem. Honza Navrátil, Praha.
2: Poslouchali jste Beatoskop.
1: Radio Beat.

Tohle byly Twisted Sister, píseň, která se jmenuje I Wanna Rock. Vy, co máte rádi Twisted Sister a zejména vy, co máte rádi skupinu Eagles, k vám chci prohovořit. Dneska můžete poslouchat krásné nálezy. Od 19 hodin, tedy od 7 hodiny večerní, tady bude řádit Jaroslav Císař a ten se bude věnovat právě skupině Eagles. Hlavně bude připomínat 55 let fungování téhleté kapely na celosvětové scéně. Jedna z nejpopulárnějších kapel amerického rockového mainstreamu. A je to tak, že Jaroslav Císař se věnuje spíše sólovým nahrávkám členů skupiny Eagles, ale i tak se bude připomínat 55 let fungování téhle skvělé kapely, jak říkám, na světových pódiích. Dnes krásné nálezy od 19 hodin s Jaroslavem Císařem. Právě teď ale na beatu, kdo máte párátko, anebo takovej ten plastový mečík, jak se napichovaly jednohubky, tak si je můžete vychutnat s Vladimírem Mišíkem.

0: Tohle byly Spencer Davis Group na beatu, teď je za nějakých 6 minut, 1 hodina, na 13 přijde Pepa, to je jasné, to se nemění, hned po Pepovi, po 13. hodině Ozzy, tak je Animals, Lady, Queeny, anebo Katapult se starýma deskama.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 jedete-li od Vyškova na Brno, na 213. kilometru se brzdí, vepředu srazilo auto zvěř a před Brnem je zúžení do dvou pruhů, to zdržení pro osobní auta je někde kolem čtvrt hodiny. D35, 120. kilometr od Hořic ve směru na Hradec Králové, je tam osobní auto, které trefilo dopravní značení. Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati srazil cyklista chodce, je to kousek před benzínkou, na místě už je rychlá a také policisté. V Liberci v Hroznové ulici se řeší bouračka dvou osobáků. V Plzni v Regensburské je silný provoz, je to v nájezdu na kruháč u Makra. Srazila se tam dvě osobní auta. Karlovy Vary, Chebská ulice, tam odsud je hlášena bouračka dvou osobních aut a na Evropské na Praze 6. V levém jízdním pruhu, kterým neprojedete, u nádraží Veleslavín ve směru dolů na Kulaťák do Davids, tak je bouračka nákladního a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Stroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Večer na západě Čech až zataženo. Později odpoledne a večer přijdou v Čechách ojedinělé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se zatáhne a ještě mírně oteplí. Postupně se očekávají četnější přehánky nebo i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Tenistka Kateřina Siňáková se vrátila na první místo světového poháru ve čtyřhře. Jedničkou je poprvé od 26. ledna. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Povinná elektronická evidence tržeb se po téměř 7 letech vrací. Vláda na svém dnešním jednání schválila její znovu zavedení od ledna příštího roku. Vládní návrh teď zamíří do sněmovny, kde ho posoudí poslanci. Současně obnovuje školkovné, daňovou slevu na studenta a ruší stropy na nepeněžní benefity. To byla opatření zavedená v konzolidačním balíčku předchozího kabinetu. Řidiče v Náchodě čekají ode dneška velké komplikace. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, ale dosud tam auta mohla jezdit oběma směry. V nastávající druhé etapě se však nově počítá jen s kyvadlovým provozem. Město varuje před kolonami. Stavba potrvá do 14. června. Kvůli strachu z atentátu nebo útoku dronů tráví ruský prezident Putin pořád víc času v krytech. Ruská federální ochranná služba, která má na starosti ochranu nejvyšších představitelů, v posledních měsících výrazně posílila jeho ochranu. Putin už netráví čas ve své vile a na veřejnosti ani na velitelstvích se skoro neobjevuje, napsali to novinky.cz. To byly zprávy, po nich přichází Ozzy Osbourne na Rádiu Beat.

7 minut před 1:30 odpoledne nejbližší koncert kapely Katapult bude v Lysé nad Labem v sobotu 16. května v letním kině od 20 hodin. A jak se píše na stránkách kapely Katapult, tak bude to celkem zásadní koncert, protože, a je to i vysvětleno, po dvou úspěšných turné Nostalgia a Tour 50 let, kdy Katapult oslavil 50, tak kapela se jala nabývat inspiraci a energii jako takovou. A stejně podobně jako Stouni nevyjíždí každý rok na turné, tak Katapult také nevyjede letos na turné. A dokonce je tam hezká věta napsaná úplně na konci v tom programu, přímo na stránkách Katapultu. Vrátíme se ve chvíli, až když bude na slunce jasnější, že se všichni potřebujeme. Takže kdo máte chuť, 16. květen, Lysá nad Labem, letní kino a zásadní koncert kapely Katapult. Hey!

všechno je nesporné uprostřed zmatků. Kde je vše vidět, sotva cestu zná. Kde je to jasné, tam cítím spor a hádku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Olej a skupina Yes v programu Rádia Beat. Za 5 minut už bude 14:45 odpoledne. Důležitá informace dopravní z dálnice D1. Jedete-li od Brna směrem na Prahu u Velkého Beranova na 119. kilometru. Hořelo nákladní auto, kolona za tímto požárem na dálnici začíná už někde na 128. Zdržení pro osobní auta určitě přes 25 minut. Na místě zasahují logicky všechny složky integrovaného záchranného systému. Na D1 hořelo auto, nákladní na 119. kilometru, vy co jedete od Brna na Prahu, počítejte s komplikacemi. My máme připravené U2, taky Deep Purple a Boba Dylana do 14.

0: Tohle byla skladba Perfect Lover od kapely Kansas v programu Rádia Beat. Připraven už je Pepa Lábus na zprávy na 14 a také Standa Rubáš, který má dneska od 2 hodin odpoledne první tupláky v tomto týdnu. A propo první dvě po sobě jdoucí skladby, tedy první tuplák, bude se skupinou Nazaret. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Stále platí, jak už od nás víte, na dálnici D1 na 119. kilometru od Brna na Prahu u Velkého Beranova hořelo nákladní auto. Kolona začíná aktuálně na 128. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a zdržení pro osobní auta určitě kolem 25 minut. Pozor v Sokolově, v ulici Karla Havlíčka Borovského, srazila se tam 2 osobní auta. V Praze na Břevnově v Bělohorské ulici šetří havárku 2 osobáků a v Praze na Starém Střížkově ve Vysočanské ulici je v sobě autobus a osoba.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
1: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Večer na západě Čech až zataženo. Později odpoledne a večer přijdou v Čechách ojedinělé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se zatáhne a ještě mírně oteplí. Postupně se očekávají četnější přehánky nebo i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Americký obránce Quinn Hughes z Minnesota vede kanadské bodování s 11 body za 3 branky a 8 asistencí ze 7 utkání je nejproduktivnějším hráčem playoff NHL. Z českých

0: hokejistů je 18. David Pastrňák, který po vyřazení Bostonu už svou sbírku 7 bodů za 3 góly a 4 asistence ze 6 utkání nerozšíří. Další útočník Martin Nečas z Colorada je z 5 body za 5 přihrávek z 5 utkání na 55. místě. Prezident Pavel dnes přivítal na Pražském hradě finského prezidenta Štuba. Po oficiálním ceremoniálu za účasti hradní stráže se odebrali k jednání. Štub do České republiky přijal na dvoudenní oficiální návštěvu, při které se setká i s dalšími ústavními činiteli. Pražská energetika od května zvýšily ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u kterých se zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dřív, se nic nemění. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty ve spojitosti s lesem antén na střechách budov ruského diplomatického zastoupení. Oznámila to dnes podle agentury Reuters rakouská vláda. Ta upozornila, že antény by mohly být využívány ke špionáži. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků. Na rádiu Beat.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu Beat.

0: Taková píseň, řekl bych, skoro neoficiální hymna nadcházejícího týdne, alespoň podle toho, co zatím v těch předpovědích vidíme, tedy že vyprahlá půda se konečně nalemtá, protože by mělo lejt jako z konve. Every time it rains, Hair of the Dog, dvě písně kapely Nazaret na beatu odezněly a tím odstartovaly dnešní tupláky, to v první řadě a taky střídání stráží, to v druhé řadě. Otáze man je bohví kde, Vývodňákovi jel vlak a tak to zbylo na mě. Býťáci, přeju vám příjemné pondělní odpoledne, tady standardu báš. Jediná změna, všechno ostatní zůstává, tupláky hrajeme až do konce hodiny, tak jak jsme zvyklí, navíc tak, aby to bylo pokud možno co nejpestřejší. A proto teď hned po Nazaret volím do našich beatových přehrávačů A i B kapelu Shocking Blue.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: No vzhledem k tomu, že i Pavel Váně, i kapela Progres, i jejich muzika už jsou uvedeni v beatové síni slávy, půjčím si tedy ten pokřik a název a refren téhle té druhé skladby Kdo je tam? Letos tam je nově Zuzana Michnová, Pavel Vrba, Vítkovo kvarteto a zdroj od Romana Dragouna. V té beatové síni slávy tedy budou tam, protože ano, domluveni už jsme, že takhle to bude vypadat a že letos všichni tihleti muzikanti a skladba získají svoji křišťálovou plaketu, ale taky to chce večírek a oslavu a ta bude až v květnu 22. 23. v Amfiku v Lokti na Tohří. Nakonec uplynulý prodloužený víkend byl právě tím, kdy jste tuhle informaci dostali asi 700 tisíckrát, takže věřím, že už všichni býťáci vědí, kdy a kde se potkáme, taky, že přes web Rádia Beat vede proklik ke vstupenkám a že je několik různých verzí vstupenek podle toho, kdy přijedete, s kým přijedete, jak přijedete, abyste si vybrali tu, která pro vás bude nejvhodnější a tím pádem taky finančně nejvýhodnější. Mrkněte na www.radiobeat.cz. A teď zpátky k tuplákům. Kdo je tam? Progres 2, předtím Selpa, to je ta první, která začínala tuhletu dvojici české muziky v dnešních tuplácích. Češtinu máme tedy odškrtnutou, můžeme si dát zase američtinu.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Hotel California od Kapel Eagles, to budíš, to na tomto bláku bez debaty, ta slavnější píseň, než kvůli ta nejslavnější od kapely Eagles, ta dohrála. A pak jsme dali druhou, takovou skočnější, takovou do vyšších poloh pěveckých posazenou, a ta se jmenuje One of These Nights. Obě dvě, ale dohromady dělají tuplák kapely Eagles, pro dnešek v mém seznamu očkrtnutý. Ještě tady nebylo nic z ranku Heart and Heavy, a to si myslím, že bychom měli společně doladit a dohonit a pustit si právě něco takového, řekněme, že metalovější. Myslím, že by to celkem v pohodě mohli splnit takový Iron Maiden. Mám tady muziku jejich, mám tady písně jako The Aftermath anebo Aces High.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Punk je na rádiu Beat pravidelné, každodenní, všednodenní mezi 14. a 15. jsou ve svém finále. Je to s nimi v podstatě, a tady ty mejdni toho byly důkazem, že je to s nimi tak nějak jako s pivem, to si slíbíte, 2 herce a už jsou z toho 3. Tak tedy Aces High, The Aftermath a Stranger in a Strange Land, trojice písní, hat-trick, ten uzavírá tu dnešní speciální beatovou hodinku takhle před 15. Další muziky tady mám plný koš, než kvůli ošatku, ale už se to bude hrát po jednotlivých písních. Neila Younga, Michala Prokopa vám slíbím Sweet Stone na příští hodinu, k tomu Pepu Lábusa a čerstvé zprávy, k tomu nějaké ty dopravní informace.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Dopravní informace, řekněme, neveselé až truchlivé. Na D0 na 11. kilometru je uzavřeno. Pražský okruh stojí, a to ve směru Brněnská Plzeňská mezi exity z Braslav a Lochkov. Konkrétně na 11. došlo k havárii 2 kamionů. Tahle ta situace se na místě řeší a právě proto byste měli počítat s tím, že se tvoří kolony a že probíhá odklon dopravy právě přes ty exity 10 a 15. Když se podívám na dopravní mapu, no tak od Brna nebo od brněnské dálnice už to začíná stát někde na úrovni Jesenice. Tam počítejte s tím, že vyjíždíte do kolony, pak se dostanete tady přes to místo na úrovni řeky, najedete zpátky a zastavíte se před Řeporyjemi. Tam není uzavřeno, ale je tam taky dopravní nehoda ve směru k letišti, nebo k D5 chcete-li, nebo k D6 chcete-li, tady budete stát znovu. Stojí nám i vršek Prahy, je dopravní nehoda těsně před křížením pražského kruhu, toho severního, s Veselskou, tedy na úrovni Letňan. Právě proto stojíte v koloně z jedné strany od Hloubětina, z druhé strany od Černého mostu. To je další jedno takové, než kvůli kritické místo v odpolední dopravě tady v regionech Beatu. Co hlásíte dál? Děčín, Dělnická ulice, nehoda 2 osobních aut, 53 silnice u obce Suchohrdly, u Miroslavy na Znojemsku, odstavený nákladák po nehodě. 309 v obci Deštné v Orlických horách ve směru od Rychnova, tady došlo k havárii nákladáku do stromu a je to nehoda bohužel vážná, na místě všechny složky IZS. Býťáci z Brna hlásí Vranovskou ulici teď čerstvou nehodu 3 osobáku, která brání průjezdu v podstatě v celé šíři vozovky. Přicpává se to na místě hodně, takže tudy pokud možno neprojíždějte. Pokud to můžete vzít někudy oklikou, tak bych to doporučoval. No a v Nepomuku je to ulice na Vinici 2, tady je hlášena čerstvá nehoda 2 osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zas si mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer přijdou v Čechách ojedinělé přehánky. Postupně se očekávají hlavně západní polovině Čech přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Komise rozhodčích Fajčel vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned 3 chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu a její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučen zůstal i Spartan Zivert Mansverk ve včerejším zápase proti Jablonci. Komise to uvedla v komuniké. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další 3 lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Podle Dnes.cz je mezi obviněnými ex-ministr Pavel Blažek. Podle obvinění se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil to vrchní žalobce Radim Dragoun. Benzín a nafta v České republice brzy znovu zdraží. Cena ropy v posledních dnech prudce vzrostla a analytici varují,

0: že se to na čerpacích stanicích projeví v řádu týdnů a v řádu korun za litr. Ani vládní cenové stropy tomu podle expertů nezabrání. Severomorská ropa Brent, která je celosvětovým měřítkem pro ocenění ropy, vystoupala v noci na čtvrtek až na $126 za barel, tedy nejvýš od března 2022, kdy reagovala na ruské napadení Ukrajiny. Čínská vláda nařídila domácím firmám, aby ignorovali americké sankce vůči čínským rafinériím obchodujícím s iránskou ropou, jde o zásadní obrat. Čína sice americké sankce dlouhodobě kritizovala, ale zároveň tolerovala, že se jim její velké podniky řídí, aby se neuzavřeli přístup k americkému finančnímu systému. A je po zprávách. Po nich přichází Neil Young na Rádiu Beat.
1: Radio Beat. Classic rock.

Mém, tahle muzika je za námi minutu po čtvrt na čtyři dohrála, pokračovat budeme se Stony, pokračovat budeme s AC/DC a pokračovat budeme se spoustou dalších muzikantů. Takhle při pondělku s datem 4. května, kdy v kalendáři je jméno Květoslav, tedy všem květákům přeju všechno nejlepší k jejich svátku a nejenom jim, protože když se podívám na dnešní den, je toho mnoho, co se dá oslavit a byla by škoda si to nepřipomenout, protože kdyby náhodou to došlo, že byste měli chuť při pondělku udělat si večírek a potřebovali byste si to nějakým způsobem omluvit, tu záminku, proč chlastáte už při pondělku, tak prosím pěkně, dneska je Mezinárodní den všech ptáků, tedy myšleno těch zvířat, ty mají dneska svůj svátek, jo, to je jedna z věcí. Nebo třeba můžete oslavovat Mezinárodní den kandovaných pomerančů, to se dneska dá najít v kalendáři, taky třeba pomerančový džus má dneska svůj svátek, je Mezinárodní den proti šikaně. Je zvláštní, že zrovna dneska schválili EET. No a zároveň je, a to se teď celkem hodí, Mezinárodní den všech hasičů. Na to mysleme obzvláště, pokud máte nějakého hasiče v okolí, tak mu nezapomeňte dát štípanou, poplácat ho po helmě. To jsou nějaké ty možnosti, které můžete využít. Další nápady tady pro vás budu mít později.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Na beatu Crazy World of Arthur Brown a jeho, potažmo jejich Fire, ten je právě teď za námi. Při pondělku je toho mnoho před námi, třeba rozhodnout se, jak si tady na beatu zanotujeme v příštím týdnu, jak budou znít půlnoční alba. To máte vždycky ve svých rukách vy, beatáci, my do toho nekecáme ani nezasahujeme a jenom koukáme, jak to vaše hlasování vypadá. Velmi dobře pro kapelu Motorhead a jejich Bad Magic, tahle ta deska je už od půlnoci jasným favoritem a šla i hned do vedení, které si drží, ne, že by snad tohleto vedení nešlo překonat, ale v tuhle chvíli jsou Motorhead na špici vašeho beatového hlasování. Na místě druhém se to tak jako hádá, jestli Hollywood Vampires anebo John Mayall, pak je chvilku odstup a pak jsou ti ostatní Toto, Voči a taky The Winery Dogs. Je pořád ještě brzo usuzovat při pondělku, jak to dopadne, ale nikdy není pozdě na to připomínat, že to dopadne tak, jak si to tam naklikáte vy. Tam se myslí tedy na našem beatovém webu, tam by měl každý býťák vyrazit aspoň jednou za den, aby zaprvé mohl takhle zasáhnout do vysílání a říct si, jak chce, aby to tady na beatu hrálo a zároveň, aby mu neunikla žádná z těch novinek a zpráv ze světa rockové muziky, které se tam postupně objevují. Tak mrkněte na www.radiobeat.cz a nezapomeňte na to.

0: Krásná věc, ale neuvěřitelně smutná věc v tom textu téhleté skladby kapely Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ta je za námi aktuální hodina taky, před námi Pepi, který už se tady dobejvá okénkem ke mně do světničky, tak než mu odemknu svou komůrku, tak vám slíbím Led Zeppelin, Vláďu Mišíka, Van Halen a taky mrkneme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jestli se nemýlím, stále platí uzavírka pražského okruhu D0 na 11. kilometru, došlo k dopravní nehodě dvou kamionů, to je ten špunt, který se tam stal a mezi 15. a 11. kilometrem vede objízdná trasa ve směru od brněnské na plzeňskou dálnici s tím, že jestliže se tudy vydáte, počítejte, že už před Jesenicí začnete zpomalovat, u Jesenice zastavíte a pak už to věru nejede úplně rychle až do toho místa, kde je potřeba překonat tuhletu uzavírku. To je stále platná informace. Ozýváte se z Drásova, z Šechovické ulice, tam došlo ke střetu osobního s cyklistou, probíhá vyšetřování, takže je přicpáno v tom průjezdu. Jedete-li Posadské, tak v Rígrově ulici došlo k požáru osobního auta, na místě jsou všechny složky IZS a průjezd, předpokládám, tam bude prakticky nemožný, té Rígrově se vyhýbejte. V Chebu, v Komenského ulici, kde to dobře znám a vůbec mi není jasný, jak se to tam mohlo stát, tak se to stalo, je tam nehoda dvou osobních aut a probíhá vyšetřování. Komenskou objíždějte třeba přes Májovku. V Praze na Strakonické ulici je nehoda dvou osobních aut a v Plzni v Sadech 35. Je zřejmě po nehodě rozlitý olej na vozovce. Hasiči to řeší, vy tam buďte velmi opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Bítová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Bítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Bítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplisonic.cz.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer přijdou v Čechách ojediněle přehánky. Postupně se očekávají hlavně v západní polovině Čech přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
4: České hokejové reprezentaci se pro švédské hry připojí útočník Mannheimu Christian Reichel. Na soupisce pro turnaj, který je generálkou na mistrovství světa ve Švýcarsku, nahradí Jaroslava Chmelaře. Ten nedohrál poslední utkání proti Švýcarsku a dostane prostor ke konvalescenci před světovým šampionátem. Premiér Babiš má za sebou první povolební setkání s Volodymyrem Zelenským. Oba si podali ruku a sedli za jednací stůl v arménském Jerevanu na zasedání Evropského politického společenství, kde zatím málo známé seskupení víc než 40 států. Vzniklo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 z iniciativy francouzského prezidenta Macrona. Babiš po schůzce odmítl, aby Ukrajinu kdokoliv v zájmu míru nutil přejmout bezpodmínečně všechny ruské požadavky. Pozor, dnes vyprší lhůta pro elektronické podání daňového přiznání za rok 2025. Kdo daň nezaplatí včas, zaplatí navíc úroky 11,5% ročně. S daňovým poradcem lze lhůtu prodloužit až do 1. července. Slovenský premiér Fico řekl, že se v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce v Moskvě sejde s ruským prezidentem Putinem, položí také věnec k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Do Moskvy prý pojede, aby vyjádřil vděčnost Slovenska za osvobození Rudou armádou v roce 1945, nebude se ale účastnit vojenské přehlídky. Víc už se do zpráv nevejde, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

znova, tak dobře, moje milá. Klasický rock na beatu.

Van Halen, jejich Jump, to je muzika, která právě teď dohrává tady na beatu. Já jsem sliboval, že přihodím ještě nějaké další nápady na to, co můžete dneska oslavovat k těm, které už jsme si říkali, kde je potřeba v první řadě vypíchnout Mezinárodní den všech hasičů, protože ti, jak tak čtu zprávy z posledních dní, zase nevědějí, kam dřív skočit, tak těm všem stejně jako květoslavům, které mám v kalendáři, tak přeju tady z beatu takhle všechno nejlepší. Stejně tak máte dneska správný den na to, pokud chcete někomu dát nějaký dárek, nebo pokud chcete něco obnovit či zrekonstruovat. Jestli jste doteď váhali, jestli rozbourat to starý jádro z toho sádrokartonu a vyzdít to tam nějakýma tvárnicema, tak třeba zrovna tohle to může být ten odpich, protože v kalendáři s datem 4. května je právě takový mezinárodní den opravování všeho možného. A taky pokud jste fandové Hvězdných válek, tak dneska je váš den, protože takhle při pondělku je Mezinárodní den Star Wars.

0: Tabely Jetroutal tady u nás na beatu. Když se daří, tak se daří. Myšleno to ne úplně ve veselém duchu, protože další jedna uzavírka na dálnicích se mi tady objevila v těch našich chytrých systémech. Týká se to D8 na 83. kilometru směrem na sever. Počítejte, že mezi sjezdy Kninice 80, Petrovice 87, tak je v tuhle chvíli uzavřeno, protože se zavřely tunely Rebouchec a Panenská. Může se to nějaký porouchaný nákladák, který to tam celý zašpuntoval, a vy to budete muset objíždět. S tím, že předpoklad toho, jak dlouho to bude trvat, zatím nemáme. Jakmile se situace změní, dám vám vědět, ale v tuhle chvíli platí, že ta D8 je v tomhle místě neprůjezdná.
1: Jdeme na tu večeři. Tak si vezmi něco decentního, jo?
2: Co je decentní?
1: No žádný kapely. Košili, nechceš tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
2: A to bych měl, to zas jo.
3: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Crazy about a shark dance, man.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Aleš Brychta na rádiu Bíjíte, jeho andílek, ten právě teď dohrává. Budu má rád muziku jemnější, tomu za malou chvilku slíbím Carlose Santanu a jeho Europu, protože ten je na řadě, to můžu prozradit, ale taky můžu prozradit, že tady u nás na Bítu je hlavním tématem už nějakou dobu a čím víc to blíží, tak Bítová síň slávy. Ta své vítěze zná a je jasné, že mezi legendy oficiálně, i když neoficiálně už tam dávno jsou, tak oficiálně vstupují letos Zuzana Michnová, co by osobnost, Pavel Vrba jako osobnost in memoriam, taky Vítkáči v kategorii kapela a taky píseň Zdroj Romana Dragouna. Chystá se velkolepý večírek, dnes kvůli dokonce dvojvečírek, protože tak, jak bývá taková ta obvyklá zvyklost, že v pátek v Lokti míváme zahřívací kolo a v sobotu Bítovou síň slávy, tak teď vlastně se oba dva tyhle termíny tak jako spojí v jedno. Jednak proto, že Zuzana Michnová vymyslela dohromady velkou kapelu se spoustou muzikantů ze spousty kapel a aby technicky se vůbec tyhleti všichni byli schopni sjet na jedno místo a předvést koncert, tak Zuzanu Michnovou budeme uvádět do Bítové síni slávy už v pátek. Takže na to myslete, pokud byste u toho chtěli být, tak je dobré přijet už v tom prvním termínu, což ona obvykle platí úplně vždycky, že vždycky se hodí přijet v tom prvním termínu, tedy užít si celé ty dva koncertní dny, protože krom Zuzany Michnové, tak v ten pátek zahrají taky Red Baron Band a Žlutý pes. A v sobotu pak budeme s tou Bítovkou pokračovat, kdy uvedeme právě Zdroj společně s Romanem Dragounem, ten tam taky pokřtí tu knihu čerstvě vydanou o něm. Zahrají Vítkáči, kteří budou uvedeni v kategorii kapela. Vystoupí Synkopy 61 se vzpomínkou na Pavla Vrbu, ale možná můžu trošku naťuknout, že nebudou úplně sami. No a celý ten program doplní Viktor Dyk společně s jeho Vavkama, takže muzika bude i v tu sobotu velmi pestrá v rámci těch rockových mantinelů. Všechno se to bude konat 22. a 23. května. No a vy můžete být u toho. A já doufám, že budete u toho v hojném počtu, protože tyhle ty koncerty jsou doslova neopakovatelné při tom vstupu do Bítové síně slávy. A byla by škoda, kdyby jste je minuli. Na Bítovém webu pro ty, kteří vůbec ještě tuhletu informaci nezachytili, tak najdete všechny potřebné informace i s odkazy, takže se nebojte podívat tam. Když vlezete na Bítový web, tak je to hned to první, co uvidíte v načerném pozadí plaketa Bítové síně slávy. Tam byste s tím pročítáním měli začít.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za malou chvilku vraždy, korupce a lábus. My si teď řekneme, Píťáci, jak vypadá aktuální doprava v regionech Bítu, tak jak se tady o ní zmiňujeme už celé to odpoledne. Tak první pohled by měl vést na Pražský okruh, kde je stále uzavřeno na úrovni 11. kilometru ve směru Brněnská Plzeňská. Jedete-li tedy přes okruh D0, počítejte, že už daleko před Jesenicí vyjíždíte do kolony, která se posouvá jen velmi pomalu. Zároveň už nastal takový ten tradiční úprk odpolední z hlavního města, proto stojíme z Hloubětína i z Černého mostu, potom na severu dál, na tom severním pražském okruhu až na Letňany a na výjezd na D8. Tady už je zaplněno v tuhle tu chvíli. Co hlásíte dál? Tak je 13 u Jablonného v Podještědí, tady se řeší nehoda dvou osobních aut. V Praze ve Vojtěžské ulici jsou sobě dva osobáky. Jedete-li na písek po 20, tak právě tam na příjezdu počítejte, že nějaká roztrhaná pneumatika zřejmě z nákladňáku, která vás na poslední chvíli překvapí těmi cucky, které jsou tam všude kolem. Jeďte tam velmi opatrně. Na 483 u Lichnova ve směru od Nového Jičína nehoda dvou osobních aut, ta se ale zdá být velmi vážná, na místě jsou všechny složky IZS. No a co je v Praze teď takovou přitěžující okolností, tak je prasklý vodovod v Letenském tunelu, kde, jak jsem pochopil, to zřejmě uzavřeno není, došlo tam k havárii vodovodního potrubí, teče tam ta voda proudem ze stropu tunelu, takže jestli ještě uzavřen není, tak ale rozhodně počítá. Dejte, že to v něm bude celkem dost klouzat, protože je tam vodopád. Jeďte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Postupně se očekávají hlavně v západní polovině Čech přeháňky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku. V kádru národního týmu je i teď před šampionátem ve Švýcarsku. Naposledy působil v Mladé Boleslavi. Oceláři jeho angažování oznámili v tiskové zprávě. Vláda podpořila návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestu za týrání zvířat. Místo půlročního vězení za ně má nově hrozit nejméně roční. Novela zavede povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Vláda ji chce prosadit zrychleně. Obce by se navíc v případě jejího přijetí musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Praha zakáže Kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Úpravu příslušného nařízení dnes schválili městští radní. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali tzv. Deštníkáři, kteří turistům v Praze nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Skuteční prodejci tiskovin budou moci dál působit na vymezených místech. Americká armáda popřela, že by jednu z jejich lodí zasáhly u Hormuzského průlivu iránské střely. Iránská armáda dnes reagovala na oznámení amerického prezidenta Trumpa o tom, že plavidla námořnictva USA budou průlivem doprovázet obchodní lodě. Nejdřív pohrozila útoky na americká plavidla, pokud se k průlivu přiblíží, a potom oznámila, že americkému torpédoborci zabránila do úžiny vplout. A je po zprávách na Rádiu Beat.
3: Radio Beat. Classic Rock.

Jedni Plexis, k tomu všemu jejich půlnoční rebel dohrává tady na beatu. Co dohrává? Už dohrál je 17:15, doba, kdy se obvykle vítám, dneska se až tak úplně nevítám, protože to už máme za sebou, jenom dodám, že jsme spolu tedy stále tady standardu, až příjemné pozdní odpoledne, a pokud se dáte někam do aut, tak taky pevné nervy a pokud možno co nejpříjemnější cestování v té odpolední špičce. Samozřejmě, že ji sledujeme, pořád platí uzavřená D0 ve směru Plzeňská, Brněnská, Plzeňská, tedy kolona, která začíná už někde za Modleticemi před Jesenicí. Pokud se vydáte tudy, tak počítejte s tím, že by to chtělo dostatek pití a sváčů sebou, protože nějaký čas tady ztratíte, než se prokoušete touhletou kolonou. Ta nás teď v Praze trápí asi nejvíc. Další místa budeme pochopitelně sledovat, pokud možno opět spolu, protože já tady zírám do rohu, takže na ty silnice úplně nevidím. Zatímco vy na ně vidíte, tak pokud vidíte něco, co by ostatní za vámi měli vědět, tak dejte vědět třeba přes aplikaci Rádia Beat. A nebo můžete volat sem na čísle 210 32 33 34.

0: Tvrdý Barbo.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: Star, chtěl jsem říct, pojďme to vzít trošku z vážnější jamky. Z nových zpráv, které mi sem posíláte k dopravě Děčín Rybniště, tak tam je hlášena nehoda osobního s cyklistou. Na D10 je to nějaký 19. 20. kilometr na Prahu, tam pozor, nějaký nákladek ztrátil plastový podběh. Ten je tam na Mozovce, v tuhle chvíli na místo míří ti, kteří podběh odklidí, ale kdo někdy viděl podběh nákladáku, ví, že to je ergot dost plastu, tak tam projíždějte velmi opatrně. Brno, Drobného ulice, tady došlo ke střetu tří osobních aut, ten průjezd je tam spíš nemožný než možný, zkuste se ulici Drobného v tuhle chvíli vyhýbat. Na D7 na 65. kilometru na Prahu počítejte, že došlo k požáru osobního auta, ten se řeší, oficiálně je uzavřen jeden jízdní pruh, ale jasný je, že průjezd tím místem nebude žádná hitparáda, takže tady ztratíte taky nějaký ten čas. Na 13. u Jabloného v Podještědí, to už jsme si říkali, ale stále to platí, se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. No a v Praze se postává na Pražském okruhu ve směru Brněnská a Plzeňská. Na 11. kilometru na úrovni z Braslavy už odpoledne došlo k dopravní nehodě dvou kamionů, proto je v tomto místě okruh uzavřen. Na 15. se sjíždí, na 10. se najíždí. No a vy stojíte už někde od Herinku, takže počítejte, že ta kolona z téhle té strany je poměrně dlouhá a je dobré do ní výjíždět, pokud je to tedy nevyhnutelná, vybavení nějakou sváčou. Nějaký čas tam asi ztratíte. Tak opatrně a všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
1: Není nic dokonalejšího než A Perfect Circle. Maynard James Keenan osobně všem vysvětlí, proč je jeho kapela označována za jednu z nejvýraznějších své generace. A Perfect Circle. Dokonalý atmosférický zážitek. Historicky poprvé v České republice. 2. července Praha Forum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. A Perfect Circle přiváží Live Nation. Podporuje Radio Beat.
4: Miláčku, pojď sem.
5: Ale když já nevím.
4: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
1: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Alpinisté Jacques Mott a Equi vytvořili nový rychlostní rekord na Mont Blancu. Z Chamonix na vrchol a zpět na lyžích dojeli za pouhé 4 hodiny a 41 minut. Dosavadní čas tím zlepšili o 2 minuty. Judista Adam Kopecký získal bronz na Grand Slamu v Dušanbe, soutěžil ve váze do 90 kilo. Cyklista Tadej Pogačar vyhrál závod kolem Romandie. Náš Pavel Novák v konečném pořadí obsadil 53. místo se ztrátou 38 minut na vítěze. Světový pohár v cross country horských kol začal v Koreji vítězstvími Švýcarů. Čeští reprezentanti v bahně neuspěli. Nejlépe dojel Ondřej Cink na 42. místě se ztrátou přes 10 minut. Házenkáři Plzně vyrovnali finále extraligy s Karvinou. Doma vyhráli 4. zápas 31-24, odvrátili 2. matchball soupeře a srovnali sérii na 2-2. Rozhodující duel se hraje v sobotu v Karviné. Házenkáři Dukly Praha obhájili bronz a semifinále házenkářek odstartoval obrat Kinžvartu, který porazil Písek 41-25. Basketbalistky Havířova vyhrály první ligu a postoupili do baráže o nejvyšší tuzemskou soutěž proti Slovance. Ve finále porazili Žabiny Bčko 63-58. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat.

0: Je, venku je takové počasí, řekl bych, poměrně žhavé, protože já se tady probírám všemi možnými zprávami, teď ta nejčerstvější, ta přišla od Petra a ten říkal tohle.
1: Takže jedu po D2 směrem od Břeclavy na Brno a na kilometru 29,5 je hoří auto. A je to tak, že ty vlastně seš bezúženým, seš v jiným pruhu a v tom zúžení se vrátí na tu svou půlku a přímo na té špici hoří auto. Už tam je policie, hoří to vysokýma plamenama. Je docela možný, že když tam přijedou hasiči s těžkou technikou, že to zavřou, je to zúžení. Takže bacha na to, možná ta dálnice bude za chvilku stát, zatím to průjezdný je, jo?
0: Petře, díky a vy tam s tím býťáci počítejte.

0: Jsme na konci hodiny společně s Iron Maiden, už další muziku vám nebudu slibovat, nebo teda budu, ale ta bude hrát až po té šesté po Pepikovi, tím se myslí Six O'Clock Rock, ten první v tomto týdnu, ten odstartujeme společně s kapelou Velvet Underground, There She Goes Again bude otvírák a co bude dál, na to si počkejte.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Podíváme se společně totiž na to, co je nového a dokonce i starého v regionech beatu v rámci dopravy. Jedna od Petra, myslím, že bude stále platná.
2: Takže jedu po D2 směrem od Břeclavi na Brno a na kilometru 29,5 je hoří auto. A je to tak, že ty vlastně seš bezúžený, seš v jiném pruhu a v tom služení se vrátí na tu svou půlku a přímo na té špici hoří auto. Už tam je policie, hoří to vysokýma plamenama. Je docela možný, že když tam přijedou hasiči s těžkou technikou, že to zavřou, je to zúžení. Takže bacha na to, možná ta dálnice bude za chvilku stát, zatím to průjezdný je, jo?
0: A podle dopravních map to je průjezdný pořád, počítejte, že to ani nepůsobí nějak velký problém, prostě to zpomaluje v tom zúžení, což by dost možná dělalo, i kdyby tam nic nehořelo, není uzavřeno, aspoň o tom nemám žádné zprávy, tak doufejme, že se tahle ta situace nějakým způsobem takhle udrží. Kde uzavřeno je stále ještě bez nějakého odhadu toho, jak dlouho nám to vydrží, tak to je na Pražském okruhu na D0 na jihu Prahy ve směru od Brněnské na plzeňskou dálnici. Už za Modletickým sjezdem, jak se dostanete na D0, tak už klidně puste plyn a doklouzněte to k té koloně, protože ona začíná někde na mapě podle mapy na úrovni Herinku. Odtamtud už se posouváte velmi pomalu k těm objízdným trasám, protože prostě těch auty tam v tomto směru v tuhle chvíli opravdu ještě hodně. Když jsme u D0, tak mi píšete 10. kilometr ve směru Ruzeně Modletice, to je ten opačný směr, tak tady probíhají nějaké odklízecí práce stále ještě a uzavřeno tam tedy není v tomhletom směru, zdá se, ale doprava tam zpomalovat může. Na 50. u Kunovic na Uhersko-Hradišťsku je hlášena nehoda dvou osobních aut. Taky se ozýváte z Jablonce nad Nisou, ulice Československé armády, kde se vyšetřuje ťukanec dvou osobáků. Úplně stejná situace je pak na 51. u obce Doma Mil, to jsme v okrese Třebíč, nehoda dvou osobních aut, místo dopravní nehody prý s opatrností průjezdné. Počítejte tedy s tím být a jeďte opatrně, ať to průjezdné zůstane.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Postupně se očekávají hlavně v západní polovině Čech přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od půlky února se vrací k zápasům. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku od podzimu trápilo koleno a poté svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. V rozhovoru řekla, že pauza byla delší než čekala. Základní výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody pro misi na mezinárodní vesmírné stanici skončil. Armádní pilot a člen záložního týmu astronautů získal přehled o systémech ISS, vědeckém kontextu mise i praktické dovednosti nezbytné pro pobyt ve vesmíru. Česká republika zároveň jedná o dalších krocích směřujících k realizaci národní mise v roce 2027. Národní sportovní agentura chce od basketbalového spolku BLK Slavia Praha spojeného s Ivanem Kaderkou vrátit 32 milionů 300 tisíc korun z dotací z let 2020 a 2022 na stavbu haly v Hloubětíně. Kaderka, který byl jeho zmocněncem, pochybení odmítá. Spolek ještě sankci nezaplatil. Ruský generál plukovník Stanislav Petrov, který býval náčelníkem vojsk radiační, chemické a biologické ochrany, byl nalezen mrtvý v bytě v centru Moskvy, uvedl to deník Komersant. Zdroje blízké vyšetřování agentuře RIA Novosti sdělili, že Petrov spáchal sebevraždu. Některé zdroje naopak tvrdí, že byl vážně nemocný. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
5: O'clock rock na Radio Beat.

Clown, tahle věc byla druhá v našem Six O'Clock roku po šestém, jsme v 60. letech. Z té muziky, ty staré časy prostě dýchají a je to pro mě osobně příjemné, velmi příjemné, doufám, že i pro vás. Stejně tak to bylo i v případě toho otvíráku, ale ten už jsem prozrazoval, takže tam to nebylo zase tak úplně velký překvapko. Velvet Underground a There She Goes Again, s touhletou věcí jsme začali. No a než se pošoupneme k té další, což je ta třetí v Six O'Clock roku a tu obstarají Vieras, tak aspoň jeden nějakou dobrou zprávu bych tady pro vás měl z D8. Bavili jsme se o uzavřených tunelech kvůli nějakému zaseklému porouchanému náklaďáku ve směru nahoru na sever, na Německo, na 83. kilometru. Tam bylo uzavřeno už tam není. Ten provoz je naprosto bez jakýchkoliv omezení, ale vytvořila se tam asi 5-kilometrová kolona. Tak ta se postupně bude rozjíždět. Pro ty, kteří v ní stojí, věřím, že tohle to je velmi milá zpráva. Dávajte opatrně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Je nafilmová, myslím, že to už ji nikdo nikdy neodpáře. Eye of the Tiger od kapele Survivor, ta je právě teď za námi. Roky se mi vybaví hned při prvních tónech a věřím tomu, že klidně i vám, ta je právě teď za námi. Pojďme si slíbit, že dál budu hrát muziku jemnějšího typu, protože mám v plánu Floydy a Hey You. Dáme si Def Leppard, Put Some Sugar on Me a taky, a to je v první řadě, za malou chvilku si tady na beatu dáme Beatoskop, ten pravidelný pondělní, za malou chvilku se rozjede do éteru.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Oh. Wow. Není to kohout?
3: Ale zvědavý je jak červenka.
4: Vůbec ná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijde Robert Kozler a Tomáš Belko ze 100 zvířat. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
5: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Microsoft nám dá větší kontrolu nad otravnými aktualizacemi Windows. Nově je půjde opakovaně odkládat na konkrétní datum a počítač vypnout či restartovat bez jejich instalace.
3: Beatoskop.
5: OpenAI chystá vlastní chytrý telefon zaměřený na umělou inteligenci. Zařízení má fungovat bez klasických aplikací a stavět na AI agentovi plnícím naše úkoly napříč systémem. Výroba by ale mohla začít až na konci desetiletí. Firma každopádně hodlá využít náskoku před Applem v oblasti AI.
3: Beatoskop.
5: Praha se dočká dalšího leteckého spojení.
6: Tentokrát společnost EasyJet spustí přímou linku do Marrakeše v Maroku. Nová dálková linka poletí poprvé 25. října a letat se bude dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli. Nové spojení doplní síť 22 evropských měst, kam se z Prahy létá na kratší městské pobyty s cílem poznat kulturu a také krajinu za městem. Honza Navrátil, Praha.
5: Poslouchali jste Beatoskop.

Jak jsem slíbil, tak jsem pustil Hey You, je právě teď za námi tady na beatu. Před námi je střídání stráží, už za malou chvilku vypukne to střídání stráží naplno. Jaroslav Císař přijde a připomeneme 55. výročí založení skupiny Eagles, ale pozor, připomene to zejména prostřednictvím soulových nahrávek jednotlivých členů kapely Eagles, což z toho dělá velmi zajímavou směsici muziky, na kterou se můžete těšit od 7 do 8 v 757. části krásných nálezů tady na beatu. Kdybyste náhodou chtěli vědět, do čeho jdete a chtěli jste se mrknout dopředu na to, co se chystá na dnešní podvečer, tak na webu Rádia Beat existuje proklik k playlistu, takže se můžete dopředu podívat, co Jaroslav Císař vybral za ty konkrétní solovky těch jednotlivých členů a čím to doplnil z diskografie kapely Eagles, protože i ti samozřejmě zazní. A nebo se naopak nechte překvapit a tím pádem nikam se nedívejte, počkejte, on vám to Jaroslav Císař všechno poví hned, jak tady ve studiu Beatu vystřídá mě. Po osmé naopak vystřídá Jardu Císaře Jirka Rogl a dáme si takový večer u repráku při pondělku. Poklábozíme s Jirkou nad různými tématy, zahrajeme k tomu různou muziku a uděláme si večer takový velmi příjemný. A příjemný to předpokládám bude už podle toho podtitulu i po 11. hodině, protože pondělí tak v 11 musí přijít Martin Vysušil, to on taky udělá, přinese 11 pecek, které pustí za sebou a všechny ty pecky budou o lásce, bude to takové hezké, protože je má lásky čas a tak se to odrazilo i v té naší 11.

Odpolední kachno písně tady nabíto za námi a s ní i já jsem dneska za námi. Už toho víc slibovat nebudu, tedy krom těch, kteří mě vystřídají, postupně se postarají o to, abychom si společně užili příjemný a muzikou nabitý pondělní večer a podvečer pochopitelně. Ale než půjdu, tak přeci jenom ještě jednu dobrou zprávu bych tady z té dopravy měl. Potom celé odpoledne říkám, že je uzavřený pražský okruh, tedy D0 na 11. kilometru, tak v tuhle chvíli přišla zpráva potvrzená, že odklon dopravy byl zrušen, provoz v místě byl obnoven bez jakýchkoliv omezení, takže mezi exity 15 a 10 nemusíte sjíždět, ale pořád ještě tady počítejte s tím, že čumá kolony se rozjíždí, ten ocásek za stolek ne, protože jak se to začalo hýbat, tak tam došlo k nějakým ťukancům, které to zpomalují. Takže kolona už teď v podstatě má takové jasné hranice. Jedete-li od brněnské na plzeňskou dálnici, počítejte, že to zpomaluje za Modleticemi, zastavuje u Jesenice a rozjíždí se u Vesce. Jsou tam dvě dopravní nehody, které způsobily to, že se pořád ještě konec té kolony pohybuje jen velmi pomalu. Ty ale nespůsobují žádnou uzavírku, takže jakmile se prosmíknete kolem toho vyšetřování, pak už vám v cestě vůbec nic nebrání a až na tu plzeňskou nebo varskou dálnici jedete úplně bez problému. Lehce můžete zpomalit, pokud byste chtěli na D7 na úrovni letiště, tam je dopravní omezení, žádná dlouhá kolona, ale je potřeba to proskákat tímhletím místem. Tak toliko tedy k D0 během toho dnešního odpoledne, kdy se tahle ta silnice dala směle označit za naše bítové trápení. Jeďte opatrně, doražte včas tam, kam potřebujete a zítra odpolko naslyšenou, býťáci.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní pořad jsem věnoval připomenutí 55. výročí založení jedné z nejpopulárnějších kapel amerického rockového mainstreamu, a to souboru Eagles a solových nahrávek jeho členů. Skupina získala všechna možná ocenění, které lze v oblasti rockové hudby dosáhnout, včetně 6 cen Grammy nebo 5 amerických hudebních cen. V roce 1998 byla uvedena do síně slávy rock'n'rollu. Za svoji kariéru prodala 200 milionů desek. Eagles se rozpadli v roce 1980. Po 14 letech se vrátili na scénu. V listopadu 1994 se připomněli svou novou velkou deskou Hell Freezes Over, která obsahuje 4 nové studiové nahrávky a 11 koncertních snímků. Zpěvák a kytarista Glenn Frey komentoval jejich přestávku v činnosti následovně. Nikdy jsme se nerozpadli, jen jsme si dopřáli 14-letou dovolenou. Z tohoto jejich počinu, který se opět dočkal famózního úspěchu, první místo v americkém žebříčku a prodej 6 milionů kusů, na úvod zazněla jedna z těch 4 nových skladeb Get Over It. Ve Spojených státech vyšla i na singlu a umístila se jako 31. V Kanadě jí patřilo 4. místo. Donald William Felder, solový kytarista a zpěvák Eagles, se stal členem skupiny v roce 1970.

A 4. Přisuzuje se mu velká zásluha na tom, že jeho angažováním se začal zvuk souboru odpoutávat od country roku stále více k čistému roku. V době jeho neexistence se nejprve koncentroval na filmovou hudbu. Na solové dráze své nové nahrávky rozhodně nijak nechrlil. Vydal celkem 3 alba a v loňském roce rovněž kompilaci z nevydaných nahrávek z archivu. Kegels se opět připojil v roce 1994. Tentokrát zde otec 4 dětí vydržel až do roku 2001, kdy po soudním sporu se svými kolegy skupinu opustil. Své působení v kapele popsal v autobiografii z roku 2008 Heaven and Hell, My Life in Eagles 1974 až 2001. Dona Feldra, mimo jiné spoluautora slavné skladby Hotel California, si teď poslechněte z vysílání rádia být v nahrávce The Way Things Have to Be. Pochází z jeho 3. sólového alba American Rock'n'Roll z roku 2019, které v americkém žebříčku dosedlo na 18. místo. Jeho nahrávání se zúčastnila celá plejáda rockových hvězd. Na nahrávce i zazní za moment se podílí mimo jiné bubeník Jim Keltner, pianista David Page a jako vokalista Peter Frampton.

0: krásne nálezy. Na rádiu Beat.
1: Bernard Matthew Ledan, zpěvák a multiinstrumentalista, hrál před Eagles v několika country kapelách. Do zvuku Eagles přenesl hlavně prvky bluegrassu. Považuje se za posledního člena původní sestavy této kapely. V Eagles působil v letech 1971 až 75 a posléze v letech 2013 až 2016. Poprvé je opustil těsně předtím, než dosáhla nevídaných mega úspěchů s albem Hotel California. Zlanařil také Dona Feldra, aby se ke skupině přidal. Ledan byl hlavně studiovým a doprovodným muzikantem a tak po odchodu ze skupiny, kde ho nahradil Joe Walsh, nebyl tak výrazně vidět. Bernieho si teď prostřednictvím rádia Beat poslechněte nahrávce Hollywood Walls. Objevila se v roce 1975 na čtvrtém albu Eagles One of These Nights, tedy bezprostředně před vydáním ikonické velké desky Hotel California. Spoluautorem téhle skladby je právě Ledan.

0: Fázi na Radio Beat.
1: Základem skupiny Eagles byla sestava doprovodného souboru zpěvačky Lindy Ronstadt. Jeho členem byl i zpěvák, kytarista, hráč na klávesové nástroje a skladatel Glenn Luce Fry. Na konci 60. let Fry krátce působil také u Heavy Metal Kids. V přestávce v činnosti Eagles v letech 1980 až 1994 zažíval právě Fry svou úspěšnou solo kariéru, a to nejen v oblasti muziky. Nejenže skládal hudbu pro film, ale působil i jako herec. V americkém hudebním žebříčku se tehdy umístil celkem 12krát, z toho 2krát zabodoval těsně pod vrcholem na 2. místě. Glenn Fry stačil připravit rovněž 5 svých velkých solových desek. Z té celkově 2. The All Nighter z června 1984, která se prosadila v žebřících po obou stranách Atlantiku, ve Spojených státech na 22. místě a v Británii na 31. za okamžik zazní skladba Smuggler's Blues. Vyšla také na singlu. V zámoří patřila 12. příčka, na britských ostrovech byla 22. Glenn Fry má také v rámci Eagles jeden smutný primát. V lednu 2016 zemřel ve věku 67 let na problémy se zánětem plic jako první z muzikantů kapely. Syn Deacon z 2. Glennova manželství s tanečnicí a choreografkou Cindy Millikenovou pak pokračoval na turné s kapelou svého otce.

0: Jasné nálezy na Rádiu Beat.
1: Když v roce 1975 opustil skupinu Eagles její zakladatel, kytarista Bernie Ledden, dostal na návrh producenta Billa Šimčika lano kytarista, zpěvák a skladatel Joseph Fiddle Walsh, aby ho nahradil. Ani jedna ze stran nešla do neznáma. Joe Walsh již předtím se členy kapely spolupracoval a také on měl již na hudební scéně něco za sebou. Hned první album, které s nimi nahrával, byla v diskografii Eagles celkově 5. řadová studiová deska Hotel California. Vyšla v roce 1976 a dnes se řadí mezi stěžejní desky rockové historie. Kapele přinesla status jednoho z nejvlivnějších souborů 70. let. Kytarová soula v dnes již kultovní titulní skladbě Hotel California v podání Dona Feldra a Joe Walshe se považují za jedna z vůbec nejlepších sol na tento nástroj všech dob. Pro úplnost ještě dodejme, že se naopak jedná o poslední album natáčené za účasti basisty Randyho Meissnera. Před svým příchodem k Eagles měl Joe na svém kontě již dvě solová alba. V době přestávky v jejich činnosti natočil další. Dnes se jejich počet ustálil na 11. Zazní ukázka z toho celkově 7. z května 1985 do Confessor. Při jeho přípravě se sešla plejáda špičkových osobností rockové muziky, včetně Joeova kolegy z The Eagles, Timothy B. Schmidta. Deska, která se umístila v americkém žebříčku jako 65. a na Novém Zélandu byla 32., se vyznačuje stylovou různorodostí, od blues až po hudbu Karibiku. Produkoval ji zvukový inženýr Keith Olsen, mimo jiné držitel ceny Grammy. Mimochodem, dohodila mu ho tehdejší Walshova přítelkyně Stevie Nicksová z Fleetwood Mac. Z tohoto alba jsem pro vás do dnešního vysílání Rádia Beat vybral skladbu Good Man Down.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Randall Herman Meissner byl jedním ze zakladatelů Eagles. Obsluhoval zde basovou kytaru, zpíval a skládal. Byl potomkem povolžských Němců, kteří se usadili v Americe. Než došlo na Eagles, hrál v několika souborech jako Dynamics, The Poor, Stone Canyon Band, v doprovodném kapele Rickyho Nelsona nebo Poukou. V doprovodné skupině zpěvačky Lindy Ronstadt se potkal se svými budoucími spoluhráči Fryem, Henleym a Ledanem. Meissner Eagles opustil zdánlivě překvapivě na konci roku 1976 po vydání jejího nejslavnějšího alba Hotel California. Hlavním důvodem však byly jeho narůstající zdravotní problémy, protože na vydání desky bylo navázáno náročné 11-měsíční propagační turné. Randy se však na solové dráze činil. Připsal si na své konto 5 sólových velkých desek, včetně jedné koncertní. Jedno album také připravil v triu s Billy Swanem a Alanem Richem. V roce 2005 také vyšla pod názvem Love Me or Leave Me Alone kolekce raditních nevydaných snímků z Meissnerovy tvorby z období od 70. let až do počátku 90. let. Do ní jsem také sáhl po skladbě My How Things Have Changed, která zazní na frekvenci rádia Beat. V definitivní podobě vyšla na albu trojice Meissner, Swan and Rich. Randy Meissner zemřel uprostřed léta 2023 ve věku 77 let jako druhý ze zakládajících členů Eagles.

0: Krásné nálezy na
1: Rádiu Beat. Z plejády muzikantů, kteří se podíleli na tvorbě Eagles, ať i studiové nebo koncertní, i když se jejich stálými členy nestali, připomenu alespoň jediného, a to bubeníka a multiinstrumentalista Josepha Anthony Whittela. Má za sebou spolupráci s řadou rockových hvězd, jako například s Outlaws, Triem Crozy, Stills and Nash a jeho jednotlivými členy, Peterem Frampnem, Rickem Derringerem a dalšími. Eagles se dostal prostřednictvím Joe Walshe. Jedna z jejich společných skladeb zazněla na albu Hotel California, podílel se i na tom následujícím The Long Run, ale rovněž na jejich koncertních vystoupeních. Joe se v roce 2017 po své 55-leté hudební kariéře odebral do důchodu. Dnes vám Joea Whittela připomenu na rozhlasových vlnách rádia Beat v nahrávce Haywire. Pochází z debutového solového alba Dona Feldera Airborne z roku 1983.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Poté, co Randy Meisner musel kvůli svým zdravotním problémům opustit skupinu Eagles během jejich koncertního turné k albu Hotel California, za něj doslova do jedoucího vlaku naskočil Timothy Schmidt a turné dokončil. V té době však byl ještě členem Poukou. Timothy Bruce Schmidt, hráč na klávesovou kytaru a harmoniku, zpěvák a skladatel, pak ve skupině působil až do přestávky v její činnosti v roce 1980 a naprosto přirozeně v tom pokračoval i po roce 1994 a podílí se na jejich aktivitách až do současnosti. Timothy začínal s folkem již ve svých 15 letech. V roce 1969 nahradil Meissnera stejně jako později u Eagles také u Poukou. Prostor k solové dráze, který se mu otevřel po roce 1980, pak vyplnil jako žádaný studiový muzikant a spoluprací na projektech Boba Seegera, Tria Crosby, Still and Nash nebo Dona Henleyho. Dále se zapojil do spolupráce s touto a All-Star bandem Ringa Stara. V roce 2012 získal čestný doktorát z hudby na Berklee College. Své první solové album vydal Timothy v roce 1984. Dnes už jich má na svém kontě celkem 7. Z toho v pořadí 5. října 2009, nazvaného Expandou, za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu White Boy from Sacramento.

0: Expressy na Radio Beat.
1: Dnešní přehlídku muzikantů spojených se souborem Eagles zakončí Donald Hugh Henley, bubeník, zpěvák, hráč na kytaru a také skladatel. Patří k jeho zakladatelům, který i přes občasné odskoky celou svou hudební kariéru spojil právě s touto kapelou. Po úmrtí Glenna Fraye zůstal v její sestavě posledním zakládajícím členem. S muzikou začal již na střední škole, a to s Dixielandem, kde hrál nejdříve na trombón. Je dalším z muzikantů, kteří působili v doprovodné kapele zpěvačky Ronstadtové. Po přestávce v činnosti Eagles v roce 1980 se s velkým úspěchem věnoval své sólové kariéře. Dokládají to nejen dvě získané ceny Grammy, ale i 10 milionů prodaných desek a 8 singlů v americké Top 40. Časopis Music Radar ho vedle Ringa Stara, Phila Collinse a Davea Grohla z Foo Fighters zařadil mezi největší zpívající bubeníky. Don Henley již připravil 5 svých sólových alb, z toho 4. v pořadí Inside Job z roku 2000, které se v USA dostalo do top 10 a vzniklo po 11-leté přestávce v Henleyho nahrávací aktivitě. Na závěr dnešního pořadu zazní skladba My Thanksgiving. Příště vás pozvu na první část přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na různém základě, a to rodinných a partnerských vazeb, pokračování v činnosti původních kapel nebo prostým genderovým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Zazní Jeff Beck a Johnny Depp, Robert Plant se Suzy Diane, Thomas a Richard Frostovi, King Earl Boogie Band a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Don Henley zakončí dnešní sondu do tvůrčích solových aktivit jednotlivých členů skupiny Eagles svou skladbou My Thanksgiving z roku 2000.

0: večeri u Repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný večer, býťáci, je pondělí 4. května roku 2026, svátek má Květoslav a jen minutku po 20. hodině už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a protože náš milý doktor Honza Podzimek má dnes volno a druhý Honza, ten náš, co mu tu vždy sekunduje, Honza Hamerní, dnes také bohužel nemůže, čímž oba Honzíky srdečně zdravíme, dáme si dnes tak trochu netradičně a mimo pořadí takový ten náš večer u Repráku. No a vzpomněl jsem si, že jsme si tu párkrát udělali takový večerní přímo narozeninový speciál a že to u vás mělo nemalý úspěch, no a tak bych to právě tak pojal s dovolením i dnes. Napadlo mě to mimochodem při pohledu tady na ten náš býťácký kalendář, kde se i tady u nás ve studiu z něj na nás kouká sám Django, čili Petr Janda, a to proto, že právě předevčírem 2. května oslavil neuvěřitelnou 84. Dáme si tak právě jeho olympik, ale pozor, nemusí to být jen o narozeninách slavných, ale klidně i o těch vašich, třeba zrovna u vás doma se dnes slaví, tak se klidně ozvěte, napište či zavolejte a něco s tím uděláme a vymyslíme.

0: večeri u Repraku na Radiju Beat.
1: Tady je Pepa, ahoj Jirko.
2: Ahoj Pepo.
1: Já tím narozeninám, já bych chtěl popřát mojí sousedce.
2: Ano.
1: Já na teďku na následující dne 40.
2: Ano.
1: A jestli bych tě mohl poprosit od kapeličky Trik.
2: Ano.
1: I want to want me.
2: Dobře, a jak se jmenuje aspoň křestně jménem sousedka?
1: Jana.
2: Jana, dobře, tak Janě k těm kulatým narozeninám, teda Cheap Trick, jo, posíláme.
1: Jestli můžu poprosit.
2: Od Pepy. Dobrý, tak díky a měj se, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večeri u repráku na Rádiu Beat.
1: No, jak jsem řekl, dnes to pojmeme tak nějak narozeninově, vždycky třeba oslavíme nebo připomeneme si nějaké to výročí nějakého muzikanta nebo významné osobnosti, pustíme jeho muziku a pak třeba zase někoho z vás, když napíšete nebo zavoláte, že třeba zrovna vaše manželka nebo vaše milá nebo maminka nebo váš strejda by chtěl ke svým dnešním nebo včerejším nebo zítřejším třeba narozeninám něco pěkného zahrát a něco mu k tomu ještě řeknete, tak to můžeme takhle prostřídat až do 11. Zkrátka jsem to pojal jako narozeninový večer u repráku. No a z Rovínka dneska 4. května má narozeniny také jistý Robert Alan Deal, známý ovšem nám všem a rokovému světu jako Mick Mars, a už jsme doma. 4. května roku 1951 se narodil americký muzikant, skvělý kytarista Mick Mars, kytarista Mötley Crüe, tam se především tedy proslavil. Mick bohužel trpí Bechtěrovou nemocí, kterou dokázal během vystoupení dokonale skrývat a diagnostikována mu byla už v 17 letech. Jsou to tedy záda, je to tedy hodně nepříjemná věc, když si o tom třeba něco dohledáte, nicméně ty jeho riffy, tak ty jsou smrtící a dáme si tak právě Mötley Crüe a tuhle skladbu vám, myslím, určitě představovat nemusím.

0: Radio Beat.
1: Jirka, Radio Beat.
2: Ahoj, Arbal, tě si budu věcet.
1: Ahoj, ahoj.
2: Myslíš, že bych šel zahrát od Deep Purple Lazy?
1: No, ale potřeboval bych, aby to bylo k nějakým narozeninám.
2: Aha, no, to jsem měl přestat, víš co? Aha, děkuju. Tak to jsem přestat, k narozeninám, jo, dneska.
1: No k nějakým, no tak, no, kdo má narozeniny?
2: No, teď přemýšlím, kdo má dneska.
1: A nemusí mít dneska, může mít včera, nebo za týden, ale aby to bylo pro něj, aby si to poslal.
2: Teďko je květen, no, přemýšlím. No hele, jako, asi by to šlo, budete tež, bude mít narozeniny.
1: A jak se jmenuje?
2: Stačí křestní jméno.
1: No jasně, křestní.
2: No, Kačka, Kačenka.
1: Kačka, tak Kačence hlavně řekni, ať poslouchá, že jí posíláš písničku k narozeninám, jo?
2: Určitě, to víš, jo.
1: Tak jo, tak jo. To tam šoupneme.
2: Jo, tak jo.
1: Měj se, ahoj.
2: Já děkuju, ahoj.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: No a dnešek 4. květen je 124. dnem roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám zbývá 241 dní. Svátek má Květoslav a my jsme tedy se domluvili, že budeme slavit všemožné narozeniny, buď to významných osobností a muzikantů, anebo také nějaké ty vaše. A můžu připomenout, že právě v toto datum 4. května se narodila také herečka Alena Mihulová. V roce 1978, 4. května, také tenistka Vladimíra Uhlířová a přesně o 20 let je mladší hokejista Tomáš Havránek. V roku 1958 se narodil taky Keith Haring, americký malíř a společenský aktivista. Myslím, že ty jeho obrázky, takový ty jak skoro jak dětský, znáte asi všichni. 1964, ano, to je rok, kdy se narodil Gary Holt, kytarista Exodus a také Slayer. No a také Mike Dirnt, baskytarista kalifornských Green Day. No a právě ty bychom si mohli dát a pak si třeba zase vemu nějaký ten váš telefonát.

0: Večeri u Rebraku na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady tak Jirka.
1: Ahoj, Jiříku.
2: Já bych chtěl kamarádovi, bývalému spolužákovi Ivanovi z Vejšky dát něco pěkného, zvučného. Měl teďka 1. května a bylo by to Megadeth, Symphony of Destruction.
1: Dobře, dobře, no. Dáme. Prvomájový dítě, takhle, jo.
2: Určitě, ano, ano, děkuju.
1: No jo, tak mu přejem, samozřejmě, ze studia. Ahoj,
2: no díky. Jo, hned mu volám, ať poslouchá, díky.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat. No, jen 2 minutky po 21. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Dneska tu máme takový narozeninový večírek přímo, buď to tedy hrajeme muziku kapel, z nich někdo má právě dnes nějaké to výročí, nebo měl v těchto dnech, nebo bude mít, a nebo také vy můžete popřát třeba svým blízkým, se kterými slavíte právě dnes, nebo třeba to na to přijde zítra, nebo během týdne, nějaké to výročí. No a třeba tady mám zprávu. Ahoj Jirko, můžeš mi zahrát ke včerejším narozeninám mojí manželky Veroniky něco od Queen? Díky, nebo děkuju. Milan tady píše, jasně, dáme si Queeny a za chvíli si zas poslechnu třeba někoho, kdo se mi dovolá na to číslo 210 32 33 34.

0: Ahoj Jirko, tady Báža z Pardubic.
1: Ahoj Bážo, jak se máš?
0: Dělí, že jsem se dovolal.
1: No?
0: Já bych tě poprosil, jestli bys mě mohl zahrát něco od Fax.
1: A pro koho to je? Máme narozeninový večírek, víš tady.
0: No já vím, já mám narozeniny.
1: Jo, a kolik ti je?
0: Tak samozřejmě pro mě.
1: Tak kolik ti je?
0: Ani se neptej, hochu.
1: Tak já nevím, tak se neptám, ale u chlapa 67. se může. O, to je tak hrozný.
0: Bude mi 67. ale věk není, to je číslo, to není rozhodující. Já jsem rocker. Sex and drugs and rock and roll.
1: Dobře, no tak jo, tak
0: a
1: všechno.
0: Já bych to ještě poslal mýmu hrozně dobrýmu kamarádovi.
1: Ano.
0: Který mě k téhle muzice přived. Pepovi Vaníčkovi z Pardubic.
1: Dobře, tak jo.
0: Můžem to takhle.
1: Jasně, můžem to takhle.
0: Dobře.
1: Tak jo, hele.
0: Hele, díky. Děláte mi kluci radost, já to rádio miluju.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: No a já bych teď rád vzpomněl, že právě včera, 3. května, oslavil své 54. narozeniny Josie Scott, zpěvák americké roku 1996 v Memphisu, v Tennessee založené skupiny Saliva. Zrovna když tu teď ve středu byl v uších Petra Korála Dan Horina, tak jsme ho tady všichni chválili a konkrétně přišla většina jeho takový ten nezapomenutelný duet, který naspíval s Chadem Kriegerem z Nickelback, a to v roce 2002 pro soundtrack k tomu tehdejšímu Spider-Manovi. Ano, Hero se tahle krásná písnička jmenuje.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy ropy.

0: být.
1: No a teď tu máme jednu takovou SMS-ku krásnou, dorazila zcela správně na číslo 720-01-222 a píše se v ní: Ahoj, Rádio Beat, prosím o zahrání nějaké písničky od kapely Futurum nebo Romana Dragouna pro jednoho skvělého kamaráda Petra do jedné nejmenované brněnské hospůdky k dnešním 44. narozeninám. Dík, Honza. No tak co by ne, že jo?

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: No a já tu mám další váš vzkaz, nebo vlastně takové přání. Píše se tu: ahoj Jirko, zítra oslaví své 63. narozeniny James Labrie z kapely Dream Theater. No a zítra bude mít narozeniny i moje maličkost, jsem jenom o 30 let mladší než on, tak jestli bys tam právě od Dream Theater mohl něco zahrát pro nás oba. Děkuji, Martin, no jasná věc, už to tam sázím.

0: Večery u Repráku na rádiu Beat.
1: No ahoj, tady Mirek.
2: Ahoj Mirku.
1: Já bych chtěl nechat zahrát k narození nám pro svoji manželku Blanku.
2: Ano.
1: Něco o Čilingrásí letos s tebou nebo něco takového.
2: Dobře, a dneska je má, nebo kde má Blanka narození?
1: Já 16.
2: Dobře, takhle dopředu to bude mít takový základ, teď.
1: Jo.
2: Tak jo, tak jí zdravíme a tebe taky a dáme si Schillingra, jo?

0: Nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: V mailboxu si vyzvednu svou bytovou rozhlednu, večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

0: večeri u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. 2 minuty po 22. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože doktor Honza Podzimek i Honza Hamerník mají dnes volno, tak jsem to tu vzal za ně a udělali jsme si tady takový narozeninový večírek. Připomínáme si nějaké ty dnešní nebo blízké narozeniny některých zajímavých osobností z té oblasti hudby a také vás, býťáků, když třeba chcete někomu popřát nebo poslat nějakou píseň právě k nějakým těm narozeninám. Nám máte právě teď možnost a tady třeba mám takovouhle krásnou zprávu z té naší apky anebo mail, teďka nevím. Ahoj, píše se tu. 2. května 1995 se narodil dobrý kamarád a výborný bubeník David Pekař. Teď hraje v Belgii a v úplně stejný den zemřel Dežo Ursíny. Zahraj prosím něco od Deža Ursíneho a děkuji Peter Pelikán z Lín. No a já jsem tu právě od tohohle skvělého našeho muzikanta vybral skladbu jménem Balada o prázdnej miské.

0: Jakub Przeň, ahoj.
1: Ahoj, Jakube.
0: Chtěl jsem se zeptat synovi Dominikovi.
1: Ano.
0: 30. narozeninám, které má zítra.
1: Dobře, přejeme všechno nejlepší a co mu pošlem za muziku.
0: Zkusím něco, co moc jsem neslyšel u vás, nebo...
1: Tak poslouchám.
0: Rádio. Kamelot, americký Kamelot.
1: Dobře, dobře. A teď s Royem Kenem starší, anebo teďka nějaký ty
0: klidně současný?
1: Klidně. Dobře, dáme Kamelot.
0: Zdravě těším, jsou na Metalfestu, takže my tady v
1: první. Ano, ano.
0: Jak uvidíme.
1: Tam je vždycky zajímavý i to, i ta pozice té zpěvačky, že jo, jak je různě střídají. Tam byla Alice Reid, teď tam byla naposled ta, co teď zpívá s Arch Enemy.
0: No, no,
1: takže to jsem zvědavý, koho tam teď budou mít.
0: Jsem neskoušel nic tvrdšího, protože jako Arch Enemy a...
1: Dobře, dáme Kamelot, jo, teda. A přejem všechno nejlepší.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večeri u repráku na Rádiu Beat.
1: No a já teda koukám, vy mi někteří připomínáte, že právě zítra, jo, 5. května, oslaví narozeniny také britská, přímo londýnská, nutno říct, že skvělá zpěvačka, skladatelka, která vystupuje pod jménem Adele. Ano, té se skutečně povedla ta cesta na vrchol vkusně, krásně, s vtipem a elegancí. Já jsem rád, že jsem jí mohl vidět naživo předloni v Mnichově, kde přímo pro ní postavili arénu pro 80 tisíc diváků, kterou během srpna 10krát po sobě beznadějně vyprodala. Adele přejeme všechno nej, to je jasná věc. No a já teď teda úplně nevím, jestli se nám sem tak úplně hodí na Rádio Beat, co myslíte? No tak jako je fakt, že mi jí vás připomnělo hned několik, tak snad jednou pěknou takovou jenom 3-minutovou Adele zvládneme a hned po ní si dáme Krausberry. Jo?

Černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Haló.
2: No, tady je Jirka z rádia Beat.
1: Zdravím, Jirka Rogl, dobrý večer. Tam je restaurace u kostela.
2: Jaká?
1: Hospoda u kostela Mukařov.
2: Jasně, jasně. Tak povídej, poslouchám.
1: Já bych chtěl takovou, já nevím, takovou mám prosbu, Rammstein, může být?
2: Jasně, ale mám jako i narozeninový večírek. Má někdo narozeniny?
1: Mám, já mám narozeniny, je mi 63.
2: No.
1: A prosil bych Rammstein Lost, jestli máš, jestli je to možný.
2: Dobře, dobře.
1: Moc krát děkuju.
2: Taky a všechno nejlepší.
1: Děkujem.
2: Ahoj.
1: Dobrou, ahoj.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: No a než se s vámi rozloučím a předám Máňu Martinovi Vysušilovi, ať se spolu s ním můžete pěkně vychutnat jeho pravidelný pořad 11 v 11, který dnes nese podtitul Lásky čas, tak se máte, myslím, na co těšit, tak ještě předtím tu mám jeden pěkný mailík. Ahoj Jirko, píše se v něm. Já měl narozeniny 3 dny před Kachnou a tenhle měsíc budou mít narozky taky bratranec, švagr a kamarád. Tak bych tě chtěl poprosit o Marilyn Monroe od Psích vojáků. Přeji ti příjemný večer, zdraví tě Radim z Londýna, no a já zdravím zase do Londýna a krásný večer a už i dobrou noc přeju přímo ze studia vám všem, kdo nás ještě posloucháte, čehož si moc vážíme.

kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky a oni říkají, no hele vole, fakt teda jako to čumím, ale ty seš celá

za druhým a sám je do sebe házel vo závod, aby vydržel všechny ty pohledy, který jeho milou svlíkali, a byl tam hostitel a ten k ním přišel, obrátil se k němu a řekl mu, hele vole, teda fakt jako ta tvoje, jako normálně, jako vyzvává, tam máš barna pravá, nebo jsou jaký zavě, ale to je jedno, jako o tom se bych se chtěl vidět, ta tvoje, ty vole, fakt, ta tvoje, to je

si dávala nedávno i to řek, jen se usmála a koukala do nebe. Tak teda tohle pro něj není. A radši si dá někde pivo se známým, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravej a jedinej. Opravdu, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravej a jedinej, koho chcem.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. Startuje 998. 11 v 11. No a poté kocovině z čarodějnic a svátku práce tu je konečně lásky čas. Tak, jak o tom psal Karel Hynek Mácha. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Ten borový háj vám slíbit nemohu, ale lásky čas celý večer dnes na beatu určitě ano, protože tahle jedenáctka bude celá o lásce na všechny možné způsoby. Tak, jak je zvykem již od těch časů Karla Hynka Máchy. Pojďme začít. Já myslím, že když vletíme do 70. minulého století, neuděláme špatně a začneme pěkně doma. Album Kuře v hodinkách obsahuje i skladbu, kterou napsali společně Pavel Forst, Vláďa Mišík, Honza Kubík, Ivan Kunt a Vláďa Kulhánek. Jenom láska ví kam. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Psal se rok 1972, kdy vyšlo tohleto slavné album Kuře v hodinkách. Nevím, jestli jste si všimli, že v tom songu Jenom láska ví kam, který jsme si hráli, byl velmi zvláštní zvuk mikrofonu Ládi Mišíka. To proto, že zpíval do kbelíku a ten zvláštní malý prostor udělal tenhle ten úžasný efekt. Ale pojďme dál. Making Love. Budeme dělat lásku společně s kluky, kteří si říkali dlouhá léta Kiss. Už to údajně zabalili definitivně, ale znáte to, nikdy neříkejte nikdy. Podíváme se na jejich album z roku 1976, které nahráli pod názvem Rock and Roll Over.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 998. vydání po 6. o lásce nám po Flamengu a Polibku, tedy kapele Kiss, protože Polibek k lásce rozhodně patří, nabídne Sammyho Hagar. Jeho eponymní album z roku 1977, které se nazývá mezi sběrateli Red Album, tedy červené album, které nám pro ty další minuty nabídne song s názvem Love Has Found Me, tedy Láska si mě našla.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: No, v počátku té básně Máj. Pan Mácha dostal své pověsti romantika, ale později už se to začíná malinko halit, kalit a zvrhávat, jak už začne čas k popravě, tak už to přeci jenom taková selanka není. Ale my ještě zůstaneme u toho tématu lásky minimálně celý tento večer. I Want to Know What Love Is. To jsou Foreigner z roku 1984. Ukázka z alba Agent Provocateur. Písnička, kterou má na svědomí Mick Jones.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Všechny dnešní songy mají v titulu nebo v textu lásku, protože máme máj, máme lásky čas. Toho Karla Hynka Máchu jsem si zvolil jenom jako takovou berličku, ještě se k němu dostaneme. A po Flamingo Kiss, Sammy Hagarovi a Foreigner, teď přichází David Coverdale's Whitesnake a ukázkou z alba Good to be Bad. To vyšlo v roce 2008, to už jsme v novém tisíciletí, v novém století. A Lay Down Your Love je dalším songem dnešního večera. Lay.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: No a po Daveu Coverdaleovi, který zahajoval song slovy Lay down your love, lay down on me, tu máme první interpretku dnešního večera. Zpěvačka, kytaristka, skladatelka Lita Ford. Album Wicked Wonderland, vročené 2009, obsahuje i písničku, která má jednoduchý název, a to sice Love. Láska jako téma celého dnešního 998. večera s jedenáctkou.

0: 11.
1: 11.
2: Na Rádiu Beat.
3: 11 písní o lásce v rámci v pořadí už šesté jedenáctky na toto téma nám teď nabídne duet. Duet, který spolu naspívali na desce Axla Rudyho Peela. Bonnie Tyler a Johnny Joely. Tahle ta věc je zvláštní tím, že vlastně ortodoxní rockeři si vybrali spolupráci.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Love Holding On, to byl takový příjemný duet z páté desky balad Axla Rudyho Pila. Bonnie Tyler jako host a my se teď podíváme na Chrise Cornella a Soundgarden. To je o rok novější deska a na ní je láska taková, že hlasitá, protože láska může být tichá jako myška a může při ní být i někdy kravál. A to je právě tenhle ten případ.

0: 11.
1: Na Rádiu Beat.
2: 998. jedenáctka po šesté věnována lásce jako hlavnímu tématu. Opět jsme sáhli do Hinkova máje a já jenom připomenu, že ten konec už není až tak úplně romantický, protože je po popravě, po oudu lámán oud, až celé vězně tělo, úkolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo, i hlava nad kolem svůj obdržela stán. To už je docela heavy metal. Půjdeme na další interpretku dnešního večera. Holek tu máme dnes docela dost. Teď to bude cover, protože Beth Hart v roce 2022 vydala tribute kapele Led Zeppelin a pochopitelně nemůže chybět to extra číslo Whole Lotta Love, tedy spousta lásky pro dnešní večer.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Blues nikdy nelže. To je nejenom pravda, ale i titul alba, které vyšlo v roce 2022 pod tímto názvem, tedy The Blues Don't Lie, a na svědomí ho má Buddy Guy, jeden z těch nejstarších žijících kytaristů a zpěváků tohoto žánru. A my si pro dnešní večer z jeho repertoáru, z této desky, vypůjčíme song The World Needs Love.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jako 10. pro dnešní večer Buddy Guy a The World Needs Love. 11. bude další zástupkyně něžného pohlaví Doro Pesh. Album z roku 2023, Conquerors, Forever Strong and Proud, je tu s písní Love Breaks Chains. To je 11. pro ten dnešní 998. večer. Já jenom připomenu, že tu s námi o lásce zpívali Flamengo, Kiss, Sammy Hagar, Foreigner, Whitesnake, Lita Ford, Bonnie Tyler, Soundgarden, Bad Heart, Buddy Guy a teď je tady ta poslední. Jako vždycky, za chvíli začne repríza Heart and Heavy a po ní už nastane ten běžný další program Rádia Beat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jen a jen pro vás. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: nové album kapely Folimanka Blues míří k podstatě doby. Na povrchnosti není čas. Je to dneska temná, těžká a hořká, jako ten nejlepší stav. Když už se na ní objeví humor, tak spíš takový, že z něj zamrazí. Myslet si o ní můžete lecos, ale nikdo neřekne, že je obyčejná. Odpočívej v pokoji. K dostání u všech dobrých distributorů. Vychází s podporou Rádia Beat.
1: Padi vrchní, platím. Je, máte ale kukadlo.
2: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť teď máš na tom lístku jen malý pivo.
3: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beat. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
1: malý piva, no ne.
3: Prostě Naděje Beat. Zítra od 7 večer na Beatu.

0: Hard and Heavy. Na Rádiu Beat.
1: Větrník se dotočil, alespoň tady pro dnešní večer tady u nás na Beatu. No a co se bude točit dál, tak to je muzika z ranku Hard and Heavy. Od jemných kusů až po ty kusy, které, řekněme, jsou v tom pocitu z poslechu něco méně jemné. Před námi jsou 4 hodiny muziky, která postupně bude přitvrzovat, částečně bude vzpomínat, protože, a to už můžu takhle na startu prozradit, protože přijde Petr Koral po 10. a přinese druhý díl svého speciálu To nejlepší z roku 86 a neb významné disky, které slaví letos právě 40 let od vydání. A zase jsou tam samá velká jména. V některých jsme se dokonce s Petrem potkali, ale alba máme každý úplně jiná, takže se nic opakovat nebude. A kdo to prošvihne, ten má prostě smůlu. S vámi je teď Standa Rubáš, přeju příjemný nedělní večer. Při rozjezdu pořadu Hard and Heavy společně s Hammerfall, jejich odpadlík z desky stejnojmenné, ten je Renegade z roku 2000 dozněl, čím jsme otevřeli Hard and Heavy a můžeme teď krásně říkat, že je tohleto vysílání naše pravidelné nedělní nebo úterní, podle toho, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu v plném proudu. V tom plném proudu budeme pokračovat i s Brucem Dickinsonem, který už se chystá na nějakou zase novou svoji vlastní muziku solovou. Není to tak dávno, kdy tu poslední vydával. No ale zároveň hlásí, že během nějakých 21 dnů si s kapelou sedli, dali dohromady 16 úplně kompletních písní, všechno 100% naživo, žádný posílání si nějakých MP3, ale všichni pěkně pohromadě. No a tím pádem to celé směřuje k vydání nové desky. Ale zároveň teda dodává, že nová deska úplně zcela jistě nevyjde dřív než někdy v roce 2027, aby to zase naopak tak jako nebylo tak, že budou chrlit jednu platňu za druhou a nebudou se stíhat věnovat těm dalším aktivitám, včetně koncertování. Tak jak budou vycházet single, to já věřím, že singly vycházet budou postupně, tak si budeme říkat, jak vyjde deska, ať už se bude psát rok 2027, 8, 9, 10 nebo jakýkoliv jiný, tak si dáme pochopitelně také vědět a teď si pojďme dát Bruce Dickinsona z těch starších časů.

0: na beatu.
1: Bruce Dickinson, solový Bruce Dickinson, Head Switch je věc, kterou, když byste chtěli zařazovat na nějakou desku, můžete třeba na Skunkworks z roku 96, odtamtud je tahle ta muzika. Pak jsme dali rok 87 společně s Manowar a připomněli jsme skvělé album Fighting the World. No a teď se pojďme podívat kupředu zpátky někrok, řekl bych, protože, ale nebylo by to úplně přesné, protože zpátky se vlastně ohlednout musíme také. Tak jako to dělají Accept. Accept totiž slaví v roce 2026 svých 50 let, své 50-leté výročí. No a to krom jiného obsahuje i vydání jakési, řekněme, kompilace, takové bestovky nazvané Teutonic Titans 76 až 2026. Na té desce, která se plánuje a která se natáčí a vzniká a bude vycházet v září 4., tak budou věci, které rozhodně znáte od kapely Accept. Napříč těmi celými lety, jo, takže i když to točí vlastně současná nová sestava, tak se tam budou objevovat hodně věcí z té klasické doby, kdy ještě původně v kapele zpíval Udo, ale zároveň, a to je právě zajímavost celé téhle desky, která se chystá, no tak budou tyhle ty věci natočeny znovu a tak, jak by je ani kapela znovu nedokázala sama nahrát, pokud by si nepozvala hosty. A těch hostů, tak těch si muzikanti z Accept pozvali opravdu hodně. Nechybí mezi nimi Tobias Forge's Ghost nebo Ray Luzier. Bude tam zpívat Phil Anselmo z Pantery. Kirk Hammett z Metallica asi zpívat nebude, ale hrát kytary by mohl. Mickey D ze Scorpions je jedním ze slavných hostů. Taky Rob Halford, Matthias Jabs ze Scorpions, Billy Corgan ze Smashing Pumpkins nebo Dave Ellefson, bývalý basista skupiny Megadeth, o kterém tady dneska taky ještě bude řeč. Spousta dalších lidí se spolu účastní těch prací na téhle té desce, jako Ralph Shepard, KK Downing, Bobby Blitz, nebo Hansi Kirsch, nebo třeba Billy Sheehan, Ola Englund z The Haunted, nebo Jeff Loomis, no prostě jejich hromada. Bude to skutečně velkolepá záležitost, která teď vypadá tak, že bude obsahovat celkem 19 věcí. Od Fest as a Shark přes Balls to the Wall, přes Metal Heart, samozřejmě ta nemůže chybět, Wrong is Right, Breaker, bude tam třeba Monster Man nebo Restless and Wild v podání všech těchto muzikantů, tak jak si navzájem během toho procesu rozházejí ty role. Na tohle to já se velmi těším. Samozřejmě, že z toho zatím nemám žádnou ochutnávku, jenom takový příslib, že hned jak ji dostanu, tak se o ní podělím spolu s vámi býťáky, ale starý Accept ty já tady mám a ty bychom si mohli pustit teď.

0: Radio Beat.
1: Staří dobří Accept i s příslibem Hole in the Head, ty jsou za námi, taky Halloween, taky staří dobří a vlastně taky s příslibem, ten už jsme si slibovali před nějakým časem, když se v rozhovoru muzikanti z Halloween pochlubili tím, že mezi nimi probíhají diskuze na téma Keeper of the Seven Keys Part 4. A zatím to vypadá, že bychom se do budoucna mohli toho čtvrtého dílu slavného Strážce sedmi klíčů dočkat, tak uvidíme. No a teď se pojďme dát jednu z těch velmi čerstvých věcí, těch nových, těch, které vycházejí jako singly. Taky už tady v Hard and Heavy v minulých dílech padla zmínka o tom, že Gus G chystá novou muziku. No a aby to podtrhl nějakým tím činem než jen slovem, tak vypouští věc nazvanou Dancing with Death. Ovšem, specialitou téhleté písně, že na to Gus G není úplně sám, ale tím hostem, kterého si přizval, je třeba, dneska už můžeme říkat, bývalý hlas kapely Iced Earth Matt Barlow a dohromady jim to zní právě takhle.

0: Radio Beat.
1: Gazgi a Matt Barlow po kupě s novou písní, pak zase naskok zpět do muziky, která nemůže uškodit v jakémkoliv množství. Tohle snad ani nemusím dodávat, že byli Iron Maiden. No, dodám, abych tady splnil podmínku, že to všechno vysvětlím pro ty, kteří nečtou na webech a facebookích, tak tohle to byla vzpomínka na desku Dance of Dead. No a zapsáno ale je, a to bych možná mohl dodat teď druhou větou, tedy že pokud byste chtěli ty nás vyvědět černý na bílém, tak můžete vyrazit na beatový web, protože na adrese www.radiobeat.cz je kompletní soupis veškeré muziky právě v tom playlistu pořadu Hard and Heavy. Taky se tam dostanete z Facebooku a Instagramu Beatu, takže zvolte cestu, která vám je nejmilejší. Když to uděláte, rázem zjistíte, že před námi jsou teď Judas Priest. O těch se taky často mluví, taky v souvislosti s novou muzikou, taky v souvislosti s pauzou a dovolenou, taky v souvislosti s tím, že kdyby náhodou ti původní členové, kteří drží tenhle ten prapor služebně nejdéle, měli z nějakých důvodů z kapely odstupovat, tak Richie rozhodně nehodlá doplňovat jejich místa nějakými nováčky jen proto, aby zachoval značku. To se tady taky už objevilo a zaznělo v rámci nějakých těch rozhovorů posledních dnů a týdnů. No a zároveň se u toho zásadně, jako vždycky u Judas Priest, vynechávají riprovy roky a tak je připomenu teď já třeba vzpomínkou na desku Jugulator z roku 97.

Po Judas Priest, jedna z dalších čerstvých novinek. Jednak můžu říkat, že to je single, a jednak vlastně už můžu říkat, že to je z desky, protože pokud se nemýlím, tak album zvané One, vydané pod hlavičkou kapely Seven Dust, tak je už oficiálně venku velmi čerstvě. Seven Dust, tedy ti američtí, kteří vznikli v roce 1994 v Georgii, tuším, že to bylo v Atlantě, tak ti přicházejí s dalším novým album, nazvaným právě jednoduše One, ale zároveň chrlí do světa i jednotlivé písně, tak jak si to internet žádá, aby fandu přesvědčili k tomu, že poslechnout si celou desku není věru vůbec špatný nápad. Nakonec, jedna věc z těch singlů i z té desky zvaná Threshold, tak ta je už za námi, tu jsme si pustili teď a doplníme ji druhou do páru, to je právě jeden z těch singlů nejčerstvějších, který vyšel do světa zároveň teď v pátek s celým tím albem, a ten se jmenuje Construct, tak tady jsou nový Seven Dust podruhé.

0: na beatu.
1: Seven Dust do druhé nohy a jejich Construct, to je věc, která dozněla stejně, jako jsme si připomněli Shagrata a jeho bokovku, když má muziky Dimmu Borgir moc, tak co dělá, nebo spíš dělal v minulosti za Bejkárny. V podstatě tak jako špinavě rock'n'rollový Walk Away in Shame je právě teď za námi. To téma Dimmu Borgir dneska ještě otevřeme, pokud jste fandové této muziky, tak si počkejte na muziku, kterou tady pro vás budu mít, ale než k tomu dojdeme, no tak připomeneme album, které před časem, před lety, bylo jedním z těch opravdu nenáviděných, takových těch sporných, takových těch, o kterých fanoušci dokázali diskutovat, co diskutovat, zhádali se jako koně a vydrželo jim to celé hodiny. Dneska naopak mám pocit, že už taky vnímáme všichni tohleto album a ty další vážící se k tomu jako naprostou metalovou klasiku, na kterou jsme si prostě zvykli, i když jasně byla to tenkrát vlastně velká změna. Ten zvuk se změnil, muzikanti se změnili, zvuk těch nástrojů i nahrávání byl jiný a proto to tenkrát budilo takové emoce. To, o čem mluvím, tak je deska Reload kapely Metallica, která vycházela v roce 1998 a jak Metla slíbila, tak se teď dočkává svého doplnění, reedice, přemíchání, leckdy přetočení. Pokud jste sběratelé, tak byste se měli podívat i po Reload ve verzi 2026 a nejenom po ní, protože Load už je, pokud se nemýlím, venku a ty předchozí disky taky. No a zařadit si to pěkně do té svojí sbírky, tak aby vám tam nechybělo tohle, to co se prostě

0: Rádiu B.
1: Metla a jejich Fuel, tedy slavná věc, dneska taky už můžu říkat bezesporu slavné desky nazvané Reload. To je muzika, která řekněme patřila ještě k té hodině minulé a teď jsme se překulili do hodiny druhé, plus minus samozřejmě, společně s kapelou Black Veil Brides. Taky už tu o nich byla řeč a mnohokrát a naposledy právě v souvislosti s novou muzikou, což nebyl žádný drb, tak to skutečně je. Black Veil Brides chystají novou muziku, novou desku, nová vydání a tím pádem, jak je v dnešní době naprosto běžné, vydávají nové singly. Je to takový zvláštní týden, protože jak mi ty singly přicházely, tak to byly singly kapel a vždycky tam byl nějaký vzácný host. To, co teď doznalo pod názvem Revenger, tak jsou Black Veil Brides ovšem doplněni hosty z kapely Machine Head. To je první single z té jejich připravované nové desky. Windicate bude ta druhá, tu si dáme právě

0: Beatu.
1: Je už takovým pěkným zvykem, že v rámci toho skládání playlistu vždycky na neděli nebo na úterý, když chystám Hard and Heavy, tak neopomenu mou vlastní takovou oblíbenou a neúplně psanou a neúplně pravidelnou kategorii Ať se mládí vydovádí, což je taková ta kategorie muzik, za který staromilci, ti, kteří mají rádi 70-kové a 80-kové heavy, mě asi úplně nepochválí, ale je to takovej zase takové okénko do přístupu k té metalové muzice těch mladších souborů. I když to, co teď dohrálo, tak myslím, že splňuje všechny tyhle ty kritéria, ale zároveň to není úplně jakože čerstvá novinka, jo? Protože tohle to vycházelo už před nějakými 14 lety. Blood, stejnojmenná deska z roku 2012, kapela In This Moment, ta je za námi. Abychom v kategorii Ať se mládí vydovádí mohli ještě chvilku vydržet, no tak si pojďme pustit uskupení, které si říká Nonpoint.

0: na rádiu Beat.
1: Američtí non-poet z Fort Lauderdale na Floride, jedna z těch skutečně mladších kapel, ale taky to nejsou žádní borci, který by se vylíhli z vajíčka před 14 dny, protože historie této kapely tak se taky píše vlastně ještě z 90. let, od roku 1997. A když budeme pátrat v historii po životních cestách jednotlivých muzikantů, těch zakládajících, dostaneme se ještě hlouběji do historie. Non-poet jsme si dali tady na beatu, dali jsme si vzpomínku na desku The Poison Red, ta vycházela v roce 2016, a Bottle Up Killer Bees je ta věc, kterou máme teď aktuálně za sebou. Zapsanou v playlistu na webu a Facebooku, to samozřejmě stejně, jako je tam uskupení, se kterým budeme pokračovat a které možná podle názvu nikomu, nebo teda nikomu asi ne, ale někomu určitě jo, ale spoustě lidí nic moc neřekne, protože si to říká Kings of Trash. To je vlastně kapela velmi nová, kapela, která je velmi čerstvá, která služebně funguje nějaké, řekněme, 4 roky, necelé 4 roky, mezi tím stihla vydat jenom živák, nazvaný Best of the West Live at Whiskey A Go Go, a teď aktuálně do světa začíná chrlit muziku opravdu novou, vlastní a autorskou. Cože to je Kings of Trash, kdože se skrývá pod touhletou kapelou? No tak v první řadě je to Dave Ellefson, jehož jméno už tady dneska zmíněno bylo. Dave Ellefson, asi nejslavnější basák kapely Megadeth, i taky nejslavnější průserář, ale jinak samozřejmě muzikant, který si zahrál s kdekým, ať už ve studiu nebo při živých koncertech. Ten výpis všech těch jmen, se kterými on vystupoval nebo hrál nebo natáčel, je obrovský. Overkill, The Alan Black, Megadeth samozřejmě, Tame Ripper Owens, s tím si leco střihnul, z Metal Church, Altitudes and Attitude, nebo třeba Metal Allegiance, nebo Night Fury a tak dál. Myslím, že je jasno a víme, o kom, že se to bavíme. Spolu s ním je tam Fred A. King, bych to asi čet, to jeho příjmení, takhle bych ho vyslovoval. Toho zase můžete mít spojeného s kapelou Culprit, nebo Castle, nebo Transtorno, nebo Bullet Boys. Můžete znát Jeffa Younga, toho třeba s Megadeth, anebo s Black Widow, Broken Silence, nebo Ravencraft, a spolu s nimi Chess, Leon, Dennis, Absolution. Zahrál si taky s Black Days, nebo Woke Up Dead. Tihle ti tvoří tu základní partičku Kings of Trash. Teď si k ním ještě přidejte jména jako Steve Zetro Souza nebo Gabriel Connor a máte tady Kings of Trash na druhou, navíc s novým singlem Bullets Ready.

Za námi Kings of Trash a hned další, potom další takový králové treše, nebo spíš kobojové možná. Tak to, co dohrálo teď aktuálně, samozřejmě byla titulka z desky Cowboys from Hell od Pantery. Pojďme poskočit dál, pojďme poskočit k něčemu, co určitě patří tady do té kategorie těch naštvaných kapel. Máte-li rádi právě takový ty party jako Arch Enemy, Ginger a podobně, tedy aby tomu vévodila pokerovaná, rozlobená dívčina, tak by vás mohli zajímat ti, kteří si říkají Cage Fight. Blbě se to googlí, protože když se pomenujete jako zápasy v kleci, tak to zvlášť v dnešní době samozřejmě zabere nějaký ten čas, než najdete ty správné odkazy. Ale zase takhle, nevygooglitelný to není, takže když si dáte práci s tím, abyste se podívali, cože je tohleto za partičku, tak se určitě k těm informacím dostanete. Dostanete se třeba k informacím o tom, že tato kapela je vlastně doma v Londýně, ale je tak jako britsko-francouzskou záležitostí. To je třeba informace taková, řekl bych, encyklopedická. No a kalendářová akce může být ta, že míří sem k nám do České republiky na Bezin Fire Festival. Tam budou vystupovat Cage Fight. Předpokládám a myslím, že tady v tom případě se příliš nemýlim, že přivezou i svoji novou desku Exuvia, což je totiž to, co vyšlo tento pátek. Takže velmi čerstvý materiál, který budou chtít představit českému publiku. No a abyste aspoň trošku tušili, do čeho jdete, pakliže se chystáte vyrazit do spáleného Poříčí, tak byste měli vědět, že znít to může třeba právě takhle. Jako písně Pick nebo Unborn Souvenir.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Další dvě čerstvé novinky, a sice Cage Fight a jejich muzika, ty obě dvě z desky Exuvia jsou jednak odehrány v éteru Rádia Beat pořadu Hard and Heavy, jednak taky zapsány na www.radiobeat.cz, nebo chcete-li na Facebooku, nebo chcete-li na Instagramu Beatu. Tam všude najdete právě soupis toho, co je ještě před námi, i toho, co je už za námi, jako třeba v tuhle chvíli právě ti britsko-francouzští Cage Fight. Dozněli a my se můžeme vrhnout na další velké jméno, což je Chuck Billy. Od toho vám nebudu slibovat úplně nějakou solovou muziku nebo nějaké čerstvé novinky, i když samozřejmě z Tábora Testament sem tam nějaká zpráva projde až k mým uším a pak tedy do Hard and Heavy, ale teď vám můžu slíbit, že pokud si rádi čtete, tak právě takové ohlédnutí za starými časy, očima a pamětí Chucka, tak se chystá, bude to právě takový životopisný dokument, který se překládá do češtiny jako dvojí testament Chucka Billyho. Na tom se aktuálně pracuje. A na to já jsem teda opravdu velmi, velmi zvědav.

Radio Beat. Testament, The Persecuted, Won't Forget a taky Slayer a jejich Džihad máme za sebou, před sebou. To, co jsem před nějakou chvílí zmiňoval, když tady padlo jméno Shagrat, když jsem říkal, že Dimmu Borgir ještě jednou dneska zmíníme v souvislosti právě s muzikou, která nově vychází k tomu, co už taky zaznělo v minulých dílech pořadu Hard and Heavy. Dáme si a tím se rozloučíme dva nové singly od Dimmu Borgir, dáme Ascent, a dáme věc, jejíž půl název nejsem schopen vyslovit, asi Ulfgeld and Bloodsodel, tak se to asi vyslovuje. To budou ty dvě, se kterými já vemu nohy na ramena a posypu pryč, protože už mě tady ze studia bude vytlačovat Petr Korál a jeho druhý díl speciálu nazvaného To nejlepší z roku 1986 a nebe významné desky, které slaví 40 let od vydání. To je jedna z věcí, na kterou vás můžu nalákat. Stejně jako závěrečnou Davyho hodinu. Vzhledem k tomu, kolik skladeb Dave nasliboval do té poslední hodiny, tak si skoro troufám tvrdit, že na něj budou až extrémně dlouhé. Tak sválně, jak moc se pletu, nebo jak moc se trefuju, protože tam už je to tedy, to se klidně přiznám, taková ta část muziky, kde se velmi často absolutně nechytám, co se názvu týče. Necrophobic, ty jsem asi slyšel. Tak počkejte si na závěr pořadu Hard and Heavy, zvlášť pokud to máte rádi ještě o chlup tvrdší, užijte si speciál Petra Korála. No a za týden v Hard and Heavy býťáci opět naslyšenou.